0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

do starého železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Trvalo to desítky let, vědci z Brna zjistili, jak vznikly hromady mamutích kostí, a i to probereme teď u nás na Krokodýlu. Otázka, která vědce trápila desítky let, má své rozuzlení. Odpověď přinesly mamutí kosti z Moravy. Odborníci z Brna zjistili, že zvířecí ostatky ve velkých hromadách pravděpodobně schraňovali lidé. No, odhalena záhada. Tak teď už jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech. I'm holding on your rope, got me 10 feet off.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: for another.
1: Na vlně Krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat na poslední průzkum. Zdražení sportovních kroužků pociťuje totiž 60% z vás rodičů. Ano, zdražení sportovních kroužků pro děti s příchodem nového školního roku zaznamenalo v Česku 60% rodičů, což je o 6% bodů méně než loni. Proti minulému školnímu roku se cena kroužků podle asi 39% rodičů zvýšila v průměru o 250 až 500 korun. Vyplývá to z posledního průzkumu. Tak doufám, že vaše děti, když už do toho kroužku chodí, rádi sportují, užívají si to. Vy si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

pomáhat. Rádio, které pomáhá.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi jsem mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: tehdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
1: Uni Hobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: To nejlepší po ránu.
3: Ahoj, já jsem Tonda.
4: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
4: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
3: A na procvičení brněnského hantecu.
4: Také soutěžíme o prachy na ruku.
2: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin 29 minut. Dobré ráno, dobrý den, tady je Radio Krokodýl a druhý zářijový den, středa 2. září. Adelky dneska slaví svůj svátek. Přejeme dobré ráno, ať už spát nemůžete, nebo nechcete, tak každopádně v téhle chvíli už je tady s vámi Krokodýl. A pokud vyrazíte ven, žádný velký pařák tam není, v Brně je nějaký

0: nějakých 13 stupňů. Neříkám, že je to nějaké velké oblékání, ale přece jenom ta rána už jsou o něco chladnější. Pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, zatím je hlášen klid, nemáme hlášeny nehody ani kolony, nic podobného. Doufám, že včera se vše zadařilo tak, jak mělo. První školní den, že si děti zabrali ty správné lavice. Pokud ne, no tak to zkrátka budou muset ještě nějakých 10 měsíců vydržet. Přátelé, pojďme na to, ať se nám daří dneska úplně všechno, na co sáhneme.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5,5 minuty a bude 6:45, jak dneska bude ráno a dopoledne bude převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer ale bude většinou oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše na severu kraje během pozdějšího odpoledne nebo večera. A odpolední teploty příjemné. Ze současných nějakých 13, které máme v Brně, se nám to odpoledne dostane po Moravě na 25 až 28 stupňů. Dobré ráno.
2: Nechoď do té vody.
3: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
4: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plavánikrokodýl.cz.
5: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Již od středy v nabídce. Bohemia chips 130 gramů různé druhy za 29,90 a bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Středa 2. září právě dnes. 5:59 právě teď. Vy posloucháte Rádio Krokodýl, odkud vám dobré ráno přejí Katka Horáková
1: a Tonda Kala. Krásný den. Jihomoravští celníci odhalili dodávky s nelegálně převáženou barvenou naftou. Víc už za chvíli ve zprávách.
0: Co dáme po 6. hodině? Vanilla Ice bude. Dáme také Ray. A budu i Nightwalk. Skladně jedu. Jak to vypadá s počasím? V centru Brna máme necelých 13 stupňů, Vyškov hlásí stupňů 11, Břeclav 11,5, ve Znojmě tam mají teplo, tam mají 14 stupňů, ale třeba ve Žďaru nad Sázavou tam je jenom 7,5. Odpolední teploty při jasné až polojasné obloze by měly být 25 až 28 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Úpravami prošly během léta kinosály ve správě brněnských městských částí. První školní den se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Obnova čeká také nefunkční kinokavárnu v Černých Polích.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Dnes proběhne v nemocnici Blansko slavnostní otevření nové rotační lůžkové jednotky. Vznikla jako nástavba budovy A. Událost se uskuteční ve 13 hodin.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Celníci na D2 u Břeclavy během jediného dne odhalili 4 dodávky s nelegálně převáženou barvenou naftou. Všechny měly rumunské registrační značky. Řidiči uvedli, že naftu natankovali v Belgii a vezli pro zemědělskou techniku. Celníci pohonné hmoty zadrželi. České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v 5. přípravném utkání 4. vítězství. Nejlepší střelkyní týmu byla se 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, co tam je nového a jak to tam vypadá. Klidně nám prozradí Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. S téměř kilometrovou kolonou už počítejte na hlavním tahu ze světa v Dobrna v Lipůvce. Zdržení tam řidiče hlásí zatím zhruba 5 minut. Přímo v Brně je prozatím klid. Na Brněnsku v Tišnově, na Komenského náměstí a Dvořáčkově ulici počítejte s omezením kvůli stavebním pracím. A na dálnici D2 na 60. kilometru z Bratislavy na Brno bude omezený levý pruh do odpoledních hodin kvůli údržbovým pracím. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině raní, my vám přejeme dobré ráno.
1: A víme, že hřiště v parku na obilním trhu se včera otevřelo po opravě a my se vás dnes budeme ptát, co na to říkáte, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: 6:10. Co se stalo zajímavého 2. září toho, kterého roku? Například v roce 1347 v chrámu svatého Víta v Praze korunoval arcibiskup Arnošt z Pardubic Karla IV. Českým králem a Blanku z Valois českou královnou. Byla to první česká korunovace českého krále. Můžeme také zmínit rok 1893, kdy v časopise Čas vyšla nadšená kritika karafiátových broučků, která zahájila velkou popularitu právě této knihy. V roce 1919 se v Praze začaly v ulicích objevovat dopravní strážníci. V roce 1938 proběhla premiéra českého filmu Klapzubova jedenáctka podle stejné knihy Eduarda Basse. V roce 1942 po poslední klapce českého filmu Přijdu hned režiséra Otakara Vávry zatklo gestapo herečku Annu Letenskou za ukrývání doktora Břetislava Ličky, který ošetřoval Jana Kubiše, vykonavatele atentátu na Reinharda Heydricha. V roce 1947 vláda zamítla komunistický návrh na mimořádné zdanění majetných občanů, takzvanou milionářskou dávku. V roce 1957 byla do oběhu uvolněna nová mince o nominálu 1 koruna. Podle návrhu Marie Uchytilové platila až do roku 1993. V roce 1991 byly po 20 letech obnoveny 9. třídy základní školy, zatím nepovinné, a začaly působit vyšší odborné školy. Pojďme se podívat do světa, co se stalo zajímavého. Například v roce 1666 v Londýně vypukl velký požár, během něhož bylo zničeno na 10 000 budov, včetně katedrály svatého Pavla. V roce 1752 byl poslední den juliánského kalendáře pro Británii a její kolonie. Když se mrkneme už do minulého století, tedy začíná to 1900, tak v roce 1914 v první světové válce na východní frontě rusko-uherská 4. armáda porazila ruskou 5. armádu v bitvě u Komarova. Zmíníme také rok 1924, kdy proběhla premiéra amerického filmu Rudolfa Frimla Rosemary s nadšenými kritiky. V roce 1941 americká akademie filmového umění a věci nechala patentovat sošku Oscara, kterou vyznamenává nejlepší výsledky filmové tvorby minulého roku. Mrkneme také na rok 1998, kdy při havárii dopravního letounu u Nového Skotska na lince z New Yorku do Ženevy zemřelo všech 229 osob na palubě. A určitě zmíníme také rok 2018, kdy proběhl požár brazilského národního muzea v Rio de Janeiro a zničil kolem 20 milionů předmětů, včetně archeologických nálezů a také historických památek. Kdo dneska slaví narozeniny? Herec Keanu Reeves dneska slaví 62. narozeniny. Herečka Salma Hayek, ta slaví narozeniny 60. A Leny Filipová slaví dneska narozeniny 32. Její, to je krásný věk. Kdo dneska slaví svátek, jsou to Adély. A pranostika praví, na svatého Štěpána, krále, je už léta na mále. No, tak léto nám pomalu končí, ale i dnes budou příjemné teploty. Dobré ráno.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: 6 hodin 20 minut posloucháte Rádio Krokodýl, Katka si doleštila brýle, už to v pořádku, vidíš
1: vypadá
0: něco?
1: Vypadá to, že už něco vidím.
0: Výborně, takže Katka vám řekne, co je nového, má stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: Jak to vypadá venku, co se týče teploty, tak v centru Brna měříme necelých 13 stupňů. Vyškov má 11, Břeclav 11,5, ale chladno je třeba ve Žďáru nad Sázavou, tam mají jenom 7,5 stupně a vedle v Bystřici nad Pernštejnem mají jenom 6,5. Odpoledne by mělo převažovat polojasno nebo i skoro jasno, na večer možná oblačno a teoreticky na severu krajem možná drobné přehánky. Teploty příjemné 25 až 28 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Jihomoravští hygienici evidují za srpen 17 případů žloutenky. Počet nakažených je také nejnižší od začátku roku. I přes pokles počtu případů hygienici stále vyzývají k dodržování hygienických opatření. Doporučují zejména očkování. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský, jeden z hlavních aktérů bitcoinové kauzy, odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to včera oznámil a označil to za další právní riziko spojené s případem. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhali zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. V jedné z nich Zbrojovka Brno přivítá doma od 18 hodin Hradec Králové. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak.pena.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Máme názory. Máme minutu po půl sedmé a vyrážíme přímo do centra města Brna na obilní trh. Proč právě tam?
2: Protože se tam včera otevřelo oblíbené dětské hřiště v parku, a to po prázdninové rekonstrukci. Kompletní revitalizace přinesla širší plochu, nové herní prvky i mlžítka pro horké dny. No a protože jsme byli u toho, tak jsme se vás rovnou zeptali, jak se vám hřiště líbí.
3: Je hezký, moderní, no.
4: Mně se líbí ty lavečky, tady tyhle ty průchozí.
5: Se líbí skluzavka.
6: Mně se líbí taky skluzavka.
7: Mně se líbí všechno.
8: Mně se líbí úplně všechno, včetně domečků.
9: Víš ten vodotrus?
10: Asi nejvíc kluzavka.
11: Mně se tady hodně líbí ty malé domečky a tady stříká ta voda.
12: Mně se líbí tobogán.
1: Hlavně se to líbí dětem a to je dobře. Rekonstrukce ale nebyla jenom kosmetická, plocha hřiště se rozšířila, přibyly nové povrchy i obnovený mobiliář. A pro horké letní dny jsou k dispozici samozřejmě i pítka a vodní mlžítka.
2: Já bych jenom připojila takové přání, ať to nikdo nezničí, ať to tam zůstane hezký.
1: Ať to vydrží, děkujeme.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Zkontrolujeme silnice, slovo má Kuba.
13: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. S téměř kilometrovou kolonou už počítejte na hlavním tahu ze Svitav do Brna v Lipůvce. Zdržení tam řidiče hlásí zatím zhruba 5 minut. Přímo v Brně je prozatím klid. Na Brněnsku v Tišnově, na Komenského náměstí a Dvořáčkově ulici počítejte s omezením kvůli stavebním pracím. A na dálnici D2 na 60. kilometru z Bratislavy na Brno bude omezený levý pruh do odpoledních hodin kvůli údržbovým pracím.
1: Na celém území Jižní Moravy se v téhle chvíli neřeší žádná dopravní nehoda.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl sedmé jdeme za dětmi a ptáme se na poměrně důležitý pracovní nástroj.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, na co máme počítače.
3: Aby mohli lidi pracovat na něčem a koukat se na fotky, jinak by se nic nenaučili ani by nevydělávali penízky, kdyby nebyly počítače.
4: Že by se mohli dívat na filmy lidi.
3: Já myslím, že počítače jsou na hry.
1: Jasně, hry, filmy.
2: To by se vám líbilo.
1: Hele, pamatuješ si ještě, když jsme tady v rádiu neměli počítače a vysílali jsme jenom z CDček a úplně bez všeho?
2: No, já už jsem počítače zažila, ale zažila jsem jakoby působení bez internetu. Takže sice počítač byl, ale všechno se přepisovalo z novin, že jo?
1: Ano. No. Si představte, že jsme měli jenom teletext, to si pamatuju, to byla stránka, myslím, 250 počasí. A vždycky jsme čekali, až tam to počasí zase nablikne, aby jsme mohli říct, jaký je počasí. A
2: dobrý je, že čerpal z novin a říká, že není nic staršího než ranní noviny, že?
1: No, přesně tak. To byly časy. Dobré ráno.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Fajca.
1: 4 minuty a bude 6:45. Přejeme vám dobré ráno. V Brně máme 12,5 stupně, ve Vyškově 11 stupňů, ve Žďáru nad Sázavou 7,5 a podíváme-li se na jih, tak Znojmo hlásí 13 a Břeclav 12 stupňů. Odpolední teploty při jasné nebo polojasné obloze by měly být mezi 25 až 28 stupni. Teď Katka.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
3: Dobré ráno. Hasiči v Jihomoravském kraji zasahovali o letních prázdninách u 3748 událostí, což bylo o 757 více než je pětiletý průměr. Bylo to i více než loni, kdy hasiči evidovali o 700 událostí méně. Do lavic základních škol v Jihomoravském kraji letos usedlo zhruba 11,5 tisíce prvňáků, což je méně než loni. Mnohé děti se budou učit ve zmodernizovaných učebnách nebo stravovat v opravených jídelnách. U pobřeží francouzského přímořského letoviska Saint-Cyprien zemřely dvě osoby při nehodě plavidla, které za sebou táhlo nafukovací kruh s lidmi. Zraněno bylo dalších 5 osob, z toho 1 vážně a 4 lehce. Jako výzvu, na kterou se těší, označila tenistka Kateřina Siniaková další duel na US Open, kde ve druhém kole vyzve 4násobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakaovou z Japonska. Předtím jí udělal radost i triumf Jakuba Menšíka a Karolíny Muchové ve smíšené čtyřhře. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Na zdraví.
6: Vypadáš utrápeně, řediteli.
5: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
6: No, to znám. Všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
7: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep. Máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
17: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: 9 minut a bude 7 hodin ráno, vy jste s krokodýlem. Včera jsem se tak byl projít se psem, stavil jsem se na pravidelnou zastávku na jedno v naší hospůdce.
2: Jsi celý?
1: Já jo, proč bych nebyl?
2: No tak jestli se ti zase něco nestalo třeba.
1: To bylo v zimě, když jsem spadl. A už s tím skoro úplně hýbu, ale
2: zima
1: skoro.
2: Zima se blíží.
1: Tak jsem si seděl na té zahrádce a moc jsem seděl nás tam dohromady pět. A tak jsem si něco hledal na telefonu, jsem třeba něco jako důležitýho najít. A jen tak jako podvědomě jsem slyšel něco, co se tam jako baví. A zaslechl jsem slovo páka, jakože přetlačování.
2: Aha.
1: Čumím dál do toho telefonu a najednou, tak pojď. Teďka jsem zvedl oči a proti sobě seděly dvě dámy. Jedna je 100% důchodového věku, ta druhá nevím, nesmím je jmenovat, protože dostal hrozně do držky. Jsou teda jako obě dvě narozené dříve než já. A normálně seděli na zahrádce u stolu a dávali si holky páku.
2: Dobrý.
1: A jako jedna teda vyhrála a říká tam, seděl vedle Pepa a říká, troufáš si on? Jo, troufám. Přesedla ke druhému stolu a normálně... Dali mix, jako. Není to doména jenom mladých... mužů, kteří si chtějí něco jako dokázat. Normálně postarší dámy.
2: No jak dopadl ten mix?
1: Ten mix? No vyhrál Pepa teda jako.
2: Jo, ale byl to těsný.
1: Bylo to těsný, ale jako nečekáš, že dvě starší dámy si jako dají páku u stolu na zahrádce.
2: Tak potrénovat, příště to dopadne naopak určitě.
1: Já jsem se toho radši neúčastnil.
2: No tak ty s tou ručičkou, hele, to by nemuselo dopadnout dobře.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: A Barbie Girl na rádiu Krokodýl, minutu a tři čtvrtě před 7 hodinou raní.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
0: Za tři čtvrtě minuty bude 7, vy jste s rádiem Krokodýl, kde budou další zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
5: Pěkné ráno. Včerejší tragická nehoda u Blanska se vyžádala život mladé ženy. Další informace ve zprávách.
0: Po 7 dáme Atomic Kitten. Carly Rae Jepsen. A celé to zahájí puberťák. Xindl X. Co dnešní počasí, tak to by odpoledne mělo být příjemně letní. Zatím tam máme teda celkem chladno. V Brně máme nějakých 13 stupňů, Vyškov hlásí 11, Břeclav 12, ale odpoledne při polojasné až skoro jasné obloze by to mělo být 25 až 28 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Je 7, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Brno se letos výrazně zapojí do festivalu Noc literatury, který přináší knihy a čtení do netradičních, často běžně nepřístupných prostor. Zájemci budou moci 16. září zavítat na 30 různých míst. Vyslechnou si čtení z českých překladů současné literatury v podání herců a dalších osobností.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
5: Osobní vůz u Blanska včera odpoledne z nezjištěných příčin přejel do protisměru a srazil dva motocykly. Při havárii zemřela mladá žena. Dalšího motocyklistu záchranáři převezli do nemocnice, aby lékaři vyloučili vážnější zranění. Okolnosti nehody policie vyšetřuje.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
5: Parkování ve Znojmě se změní. Vedení města představilo první návrhy. Parkovat budou lidé v různých zónách a podle toho, zda se jedná o bydlící nebo o návštěvníky. Důležitý bude účel parkování i doba. Kdo na projednání nebyl, může poslat své připomínky do konce září. Srbské a italské volejbalové hvězdy mohou po vyřazení českého týmu přilákat fanoušky na dnešní čtvrtfinále mistrovství Evropy. Závěrečný hrací den v Brně předtím, než se postupující týmy přesunou do Istanbulu, táhne také soubojem elitních univerzálek.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice společně s Jakubem.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Olomoucké ulici do centra před odbočkou na Tržní. Tvoří se tam kolona. Ucpává se také Černovická do centra před Olomouckou. Zdržení narůstá i na Šlapanické ulici na příjezdu do Slatiny od Šlapanic. Silný provoz. Čekejte na křížení D1 u Brna a D2 na cestě z Bratislavy a na cestě ze Slavkova na Kyjov za Archlebovem. Bourala dvě osobní auta, zasahují tam záchranné složky. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Jsou 3 minuty po 7 hodině raní, my přejeme dobré ráno.
5: A chystáme pro vás soutěž s brněnským Hantecem už za chvíli.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: zpět. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa 2 zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut tomu ve hře je v téhle chvíli na Krokodýlu přihlašovací kód do portálu edisonline.cz na 365 dní, tedy na český filmový portál, na kterém si můžete pouštět filmy, seriály, záleží co budete chtít.
2: Tak si s námi pojďte ověřit své znalosti brněnského Hantecu a vysoutěžit si tuto cenu na lince 603 100303.
1: Co dneska Žanek chce rozklíčovat?
3: Komite, co to znamená sjíždět někoho angorákama?
1: Sjíždět někoho angorákama, co to může být? My jsme se zeptali i Brněnu a jednou to tam zazní.
4: Zmlátit někoho pěstma.
5: Dávat někomu facku.
6: Sjet někoho autem.
7: Mlátit někoho rukama.
8: Mít s někým pohlavní styk.
9: Sledovat někoho.
1: Ano, odpovědi byly opravdu...
2: Velmi pestré.
1: Velmi pestré. Rádio Krokodýl, dobrý den. Krokodýl, halo. Dobře, a už teď to piplo, ale no, celou dobu to vypadlo, že tam někdo je. Tak zkusíme to ještě jednou. Rádio Krokodýl, dobrý den.
10: Ahoj, tady Vláďa z Černých Polí.
1: Kdože?
2: Vláďa?
1: Vláďa?
10: Ano.
1: Slyšeli jsme dobře. Vláďa slyšel otázku?
10: Ano, slyšel.
1: Takže co to znamená sjíždět někoho angorákama?
10: A někoho si prohlížet nebo prostě ho...
2: To nám stačí.
1: Takhle nám to stačí asi. Žanek nám to potvrdí.
3: Sjíždět někoho angorákama znamená pozorně si ho prohlížet.
1: Gratulujem.
2: Je to tam.
1: Nezavěšujte a mějte se hezky zatím. Naschranou.
2: Hezkou středu.
10: Naschranou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: 18 minut po 7 hodině raní na Krokodilu musíme konstatovat, že zatím se teda teploměr ještě neodrazil směrem vzhůru, sluníčko zatím ještě neohřálo. Vyškov hlásí 11 stupňů, Žďár nad Sázavou 8, Břeclav 12 a v Brně máme 13 stupňů. Ale ráno a dopoledne bude převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer sem tam mraky, přehaňky pouze výjimečně na severu kraje a teploty příjemné 25 až 28 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Pacienti s nádorovým onemocněním plic mají díky nové diagnostické metodě, kterou začala používat Fakultní nemocnice Brno, vyšší šanci na odhalení nemoci a tím i na úspěšnější léčbu. Metoda spočívá ve velmi přesném 3D rentgenovém vyšetření. První zásadní pokrok rozšiřování vytíženého křížení dálnic D1 a D2 v Brně pocítí řidiči. Dělníci právě dokončují jednu z částí obří stavby, na kterou od října pustí provoz. Cesta po D1 od Prahy na D2 na Bratislavu povede po úplně nové rampě. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v Česku. Rozhodnutí navazuje na včerejší tiskovou konferenci, při níž Německo oficiálně přisoudilo odpovědnost Rusku za srpnový útok na letiště. Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj podle médií zaplatí 125 milionů liber. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: taky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
9: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Do Brna, do Prahy.
12: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Máme 2 minuty po půl osmé a pokud půjdete s dětmi do centra města Brna, tak možná budete překvapení.
3: Ano, protože po prázdninové rekonstrukci se včera otevřelo dětské hřiště v parku na Obilním trhu. Kompletní revitalizace přinesla širší plochu, nové herní prvky i mlžítka pro horké dny. No a Krokodýl byl na místě a tak jsme se vás ptali, jak se vám tady líbí.
4: Takový hezký, moderní, no.
5: Mně se líbí ty lavečky, tady tyhle, ty průchozí.
6: Mně se líbí skluzavka.
7: Mně se líbí taky skluzavka.
8: Mně se líbí všechno.
9: Mně se líbí úplně všechno, včetně domečků.
10: Víš ten vodotrus?
11: Asi nejvíc skluzavka.
12: Mně se tady hodně líbí ty malý domečky a
13: říká ta voda.
14: Mně se líbí tobogán.
2: Že se to líbí maminkám je hezké, ale je důležité, že se to líbí dětem. Ta rekonstrukce nebyla jenom kosmetická. Plocha hřiště se rozšířila, přibyly nové povrchy i obnovený mobiliář. A pro horké letní dny jsou k dispozici také pítka a vodní mlžítka.
3: A jak jste mohli slyšet, největší radost dětem udělali nové herní prvky.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Na silnici vyrazíme společně s Jakubem.
15: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Olomoucké ulici do centra před odbočkou na Tržní. Tvoří se tam kolona. Ucpává se také Černovická do centra před Olomouckou. Zdržení narůstá i na Šlapanické ulici na příjezdu do Slatiny od Šlapanic. Silný provoz čekejte na křížení D1 u Brna a D2 na cestě z Bratislavy a na cestě ze Slavkova na Kyjov za Archlebovem. Bourala 2 osobní auta, zasahují tam záchranné složky.
2: Pozor taky dejte v Hněvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou, kde se srazila 2 osobní auta a nehoda je i se zraněním, takže počítejte s omezením provozu a také samozřejmě se zdržením. Přejeme šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 7 minut po půl osmé jdeme za dětmi a ptáme se jich na to, co včera možná některé z nich zjistili.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se zeptali, co dělá paní učitelka.
3: Ty paní učitelky nás nasledujou, jestli bojujeme.
4: Řekla, abychom byli potichu, když papáme.
5: Plasuje v plasofině. Aby poslouchali děti, jim říká. Oni si sednou na lavičku, ona zpívá.
6: Ve třídě je s holčičkama, s chlapečkama.
7: Paní je také hodná.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Dvě minuty bude 7:45 na Krokodilu, se mrkneme, jak to vypadá s počasím. Vypadá to, že deštníky můžeme dneska nechat doma. Pouze výjimečně na večer někde na severu kraje drobné přehánky, jinak pršet nebude. V Brně máme v téhle chvíli 13 stupňů, ve Vyškově stupňů 12. Ve Žďáru nad Sázavou je 9 a v Břeclavi je stupňů 13. Odpolední teploty by měly být mezi 25 a 28 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Jihomoravští hygienici evidují za srpen 17 případů žloutenky. Počet nakažených je tak nejnižší od začátku roku. I přes pokles počtu případů hygienici stále vyzývají k dodržování hygienických opatření. Doporučují zejména očkování. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský, jeden z hlavních aktérů bitcoinové kauzy, odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to včera oznámil a označil to za další právní riziko spojené s případem. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhali zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. V jedné z nich zbrojovka Brno přivítá doma od 18 hodin Hradec Králové. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Já ten kram vyhodím. Maruško, vytiskněte mi maily.
6: Ráda bych, pane řediteli, ale nemůžu se připojit. A tiskárna taky nejede.
5: Tak zavolejte Pepu, ať se na to mrkne.
6: Má dovolenou, pane řediteli.
5: Tak to se můžeme jít klouzat.
7: Znáte tyto situace? Skoncujte s nimi. Využijte služby profesionální správy počítačové sítě firmy Webstep. Novým zákazníkům nabízíme kontrolu sítě zdarma. Volejte 840 840 700 nebo navštivte www.webstep.net. Webstep. Profesionální správa počítačové sítě.
8: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce-daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
10: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom respe na pekařské. A v respe na pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
11: Papírnictví respe v Brně na pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
12: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
17: Rád. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: krokodýl. O mužích. Jen dobře.
1: A to jako jde?
2: Uvidíme, jestli se zadaří 10 minut před 8.
1: Já myslím, že hlavně ty to oceníš.
2: Jo, povídej.
1: Protože teď vám představím teprve 17-letého kluka, jmenuje se Tibor Gazda, je z Jihomoravské Strážnice a je to rybář, který prožil dosud svůj největší rybářský úspěch, kdy z řeky Moravy vytáhl sumce dlouhého 205 cm. A vtipný na tom je, že vlivem adrenalinu a štěstí za ním dokonce skočil do vody. Museli mu samozřejmě pomáhat i další rybáři, protože fakt to byl jako velký kousek. A ambice tohoto mladého rybáře tím nekončí, naopak teď má prý ještě větší. A já jsem třeba vůbec, protože se v tom nevyznám, v tomhle oboru, tak jsem se dočetla, že ho chytl na přívlač, což je tedy opakované nahazování a přitahování návnady, aby to simulovalo pohyb zraněné rybky.
2: Jasně, no, pak třeba třpitka, ono se to loskne, ryby potom jdou. Já největšího sumce, kterého jsem chytil, tak byl 110, teda jako to...
1: Tak máš miminko. Ještě.
2: No, to teda fakt, jo.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: Již od středy v nabídce. Bohemia chips 130 gramů různé druhy za 29,90 a bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Rapo.
1: Baštím, baštíš, baštírna.
2: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
1: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
2: www.baštírna.cz. Mňam.
3: Bude 8 hodin, dětem bude zvonit, musí si zvykat na to, že se chodí na 8 do školy, že?
4: No ne, každý chodí na 8.
3: To je pravda, moje dcera dostala rozvrcha dvakrát, za týden má na 10.
4: Ale je tam asi do 5, ne? Do
3: tak nějak. Prosím tě, bude těch 8, o čem budou zprávy?
4: Brněnské kinosály prošly v létě úpravami a víc už za chvíli.
3: Po 8 nepříklad Neil Diamond. Justin Timberlake. Taky Miraj. Půl minuty a bude 8 hodin.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké ráno.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Úpravami prošly během léta kinosály ve správě brněnských městských částí. První školní den se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Obnova čeká také nefunkční kinokavárnu v Černých polích.
6: Rádio Krokodýl. Blanensko.
4: V nemocnici Blansko proběhne slavnostní otevření nové rotační lůžkové jednotky. Vznikla jako nástavba budovy A. Událost se uskuteční dnes ve 13 hodin.
6: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
4: Celníci na D2 u Břeclavy během jediného dne odhalili 4 dodávky s nelegálně převáženou barvenou naftou. Všechny měly rumunské registrační značky. Řidiči uvedli, že naftu natankovali v Belgii a vezli pro zemědělskou techniku. Celníci pohonné hmoty zadrželi. České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v 5. přípravném utkání 4. vítězství. Nejlepší střelkyní týmu byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: Vyrážíme zkontrolovat silnice, v téhle chvíli má slovo Kuba.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Hněvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou se srazila 2 osobní auta. Nehoda je navíc se zraněním. S 2-kilometrovou kolonou počítejte na Žabovřeské ulici na úrovni Pisárek na cestě k výstavišti. V protisměru vázne doprava přímo u sjezdu na výstaviště. Ucpává se křižovatka ulice Žarošická a Jedovnická u Vinohrad. V Podsednické ulici stojí auto s poruchou a na dálnici D1 zpomaluje provoz u Brna na Vyškov před 76. kilometrem a v protisměru u exitu 210. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšár.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Katka to přepočítala a zjistila, že...
1: Máme pěkný balíček, 118 750 korun ve hře za náš krokodýlí zvuk už za malou chvíli.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 minut po 8 hodině je po písničce.
2: A já říkám, teď můžete volat 603 103 103, nebudem to natahovat, 118 750 korun ve hře.
1: Tolik tady na vás čeká. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: No, to nevolá.
1: To nevolá. Volá to. Krokodýl, ano, prosím.
3: Kdo volám na to zatím zvuky, že?
1: Ano, voláte na zvuky, ale kdo na ně volá?
3: Jirka z Brna.
1: Jirko z Brna, zdravíme. Co máte pro nás za tip?
3: Já si totiž myslím, jestli to není vteřinovka překlápěcích hodin.
1: Vteřinovka překlápěcích hodin?
3: Jak by na nádraží a na letištích.
1: Dobře, já teda si neumím představit překlápěvku přesýpacích hodin, ale...
3: Ne přesýpací, překlápěcí.
2: Překlápěcí.
1: Jo, překlápěcí. No ne, jo, takhle, jak se překlápí. Vím. Jo, aha, to myslíte. To jsme tady ještě neměli.
2: No.
1: To je dobrý. Oceňujeme fantazii. Tak jdem překlopit ty hodiny. No jasně, jak se čekalo na nádraží, až to překlapne, nebo tak, jako jo, překlápěcí hodiny. Dobrý, co říká arbitr?
2: No, přesně tak, ne.
1: Oceňuje fantazii, ale bohužel není to správně, je nám líto. Mějte se moc hezky.
2: Mějte se hezky.
1: Naschranou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás.

0: Auto v garáži, grill na žhaven a žena?
1: Rozpálená do běla.
2: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
3: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Britney Spears na rádiu Krokodýl 10 a půl minuty před půl devátou. Katka má nachystané stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Už konečně se nám tu trochu odrazilo výš ten teploměr. V Brně máme už 14 stupňů. To samé hlásí Břeclav, Vyškov zatím 12 a půl. Ve Žďáru je stupňů necelých 10 a nejtepleji je v Myslibořicích, to je kousek od Moravských Budějovic, tam už mají 18 a půl stupně. Odpolední maxima 25 až 28 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Do lavic základních škol v Jihomoravském kraji letos usedlo zhruba 11,5 tisíce prvňáků, což je méně než loni. Mnohé děti se budou učit ve zmodernizovaných učebnách nebo stravovat v opravených jídelnách. Při nočním požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku utrpěli dva lidé lehké popáleniny. Hasiči také z domu zachraňovali větší počet koček. Příčinu i škodu zjišťují. Vláda v pondělí schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo 80%. Snížit se má i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké. Na tenisovém US Open se dnes představí pět českých zástupců. Lehečka, Nosková, Muchová a Karolína Plíšková budou bojovat o postup do třetího kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šarípové, kde vede v prvním setu 6-1. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Fotbalový artist se po historické prvoligové výhře vrací domů. Na královopolském Pažitu přivítá elitního soupeře evropského formátu Viktorii Plzeň. V téhle konfrontaci moc potřebujeme 12. hráče na place, tedy silné tribuny. Artist Brno Plzeň, sobota 5. září od 18 hodin. Fanzóna pro malé i velké už od 4. Těšíme se na vás.
6: SK Artist Brno.
7: Na zdraví.
8: Vypadáš utrápeně, řediteli.
7: Ale firma stagnuje. Chtěl jsem utáhnout šroubky, ale mám pocit, že to nemám pod kontrolou.
8: No, to znám, všechno se řeší přes počítače, data uložená, Bůh ví kde. Čert, aby se v tom vyznal.
9: Nesvěřujte správu sítě čertům. Pozvěte si Webstep, specialisty na správu a bezpečnost počítačových sítí. Webstep, máme jasnou vizi, jak překonat krizi. Volejte 840 840 700 nebo www.webstep.net.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
17: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
18: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
19: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
20: U nás byly rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Billa klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Billa. To dobré začíná u nás.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Zajímají nás vaše názory.
3: Minutu po půl deváté jste možná maminky s dětmi posnídali, ty ještě nejdu do školky ani do školy, říkáte si, kam vyrazit na hřiště, tak proč třeba nevyrazit na obilňák, proč právě tam?
4: Protože po prázdninách má za sebou rekonstrukci, včera bylo slavnostně otevřeno, no a kompletní revitalizace přinesla širší plochu, nové herní prvky i mlžítka pro horké dny a Krokodýl byl u toho, ptali jsme se vás, jak se vám to líbí.
5: Je hezký, moderní, no.
6: Mně se líbí ty lavečky, tady tyhle ty průchozí.
7: Mně se líbí skluzavka.
8: Mně se líbí taky skluzavka.
9: Mně se líbí všechno.
10: Mně se líbí úplně všechno, včetně domečků.
11: Víš ten vodotrus?
12: Asi nejvíc skluzavka.
13: Mně se tady hodně líbí ty malé domečky a tady stříká ta voda.
14: Mně se líbí tobogán.
3: Jak jsme slyšeli od dětí, tak se jim to líbí. Ta rekonstrukce totiž nebyla jenom kosmetická, jako něco opravit. Ta plocha se rozšířila, přibyly nové povrchy i obnovený mobiliář a pro horké letní dny jsou k dispozici.

0: Dispozici také mlžítka a pítka.
1: A já jsem ráda a těší mě, že velmi blízko toho hřiště je i restaurační zahrádka.
0: Co tím chci říct, jakože maminky jako odhodí děti a jdou do hospody nebo co?
1: Ne do hospody, do restaurační zahrádky.
0: Aha, dobře, tak.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jedeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Hněvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou se srazila dvě osobní auta. Nehoda je navíc se zraněním. S dvoukilometrovou kolonou počítejte na Žabovřeské ulici na úrovni Pisárek na cestě k výstavišti. V protisměru vázne doprava přímo u sjezdu na výstaviště. Ucpává se křižovatka ulice Žarošická a Jedovnická u Vinohrad. V Podsednické ulici stojí auto s poruchou a na dálnici D1 zpomaluje provoz u Brna na Vyškov před Traversou. 6. kilometrem a v protisměru u exitu 210.
0: Pozor dejte taky na D1, kilometr 156. V pravém pruhu leží stavební kotouč. Nevím, co to je, ale dejte tam pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8:30 jdeme za dětmi.
2: Ve školce nás dnes se ptáme, proč si ženy holí nohy.
3: Protože holky mají takový ty chloupky, jim to tam vadí a to chlapům to tam nevadí.
4: Aby byly hezký,
5: aby mohly chodit ven, že aby nebyly hnusný.
6: Aby nemuseli nosit punčochaty, aby mohly nosit šaty.
7: Třeba kluci si je neholijou, protože chtějí mít dlouhý,
8: aby mohly nosit kraťase.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Naklapala Farnborn Supergirl na rádiu Krokodýl 4,5 minuty před 8:45, kdy teploměr v centru města Brna ukazuje hodnotu 16 stupňů. 20 stupňů už mají v Myslibořicích kousek od Moravských Budějovic. To v Břeclavi mají 15, ve Vyškově stupňů 16. Odpolední teploty by měly být letní 25 až 28 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Pacienti s nádorovým onemocněním plic mají díky nové diagnostické metodě, kterou začala používat Fakultní nemocnice Brno, vyšší šanci na odhalení nemoci a tím i na úspěšnější léčbu. Metoda spočívá ve velmi přesném 3D rentgenovém vyšetření. Hasiči v Jihomoravském kraji zasahovali o letních prázdninách u 3748 událostí, což bylo o 757 více než je pětiletý průměr. Byl to i více než loni, kdy hasiči evidovali o 700 událostí méně. Při poslední úterní vlně amerických útoků na Irán zemřelo 11 lidí. Po zhruba měsíci relativního klidu se boje mezi Washingtonem a Teheránem znovu rozhořely. Irán v noci na dnešek pokračoval v odvetných útocích na americké základny v arabském regionu. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. V jedné z nich Zbrojovka Brno přivítá doma od 18 hodin Hradec Králové. Takové jsou stručné zprávy, pěkné ráno.
3: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
4: Nechoď do té vody!
5: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
6: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás! Více na plaváníkrokodýl.cz.
7: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
10: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
11: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
10: A mytí oken?
11: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
12: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
13: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
14: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo,
4: Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut a bude 9 hodin.
2: Kdy se nám hlásí mluvčí policie České republiky v Brně Andrea Cejnková.
3: Hezké ráno. Včera nám odstartoval nový školní rok a s jeho příchodem se do ulic opět vracejí tisíce školáků. Děti po prázdninách často nebývají v silničním provozu dostatečně soustředěné a jejich chování může být nepředvídatelné. Zejména prvňáčci se teprve seznamují s cestou do školy a pravidly bezpečného pohybu v silničním provozu. Jihomoravští policisté proto tradičně posilují dohled zejména v okolí škol a připomínají všem účastníkům provozu zásady bezpečného chování. Součástí tohoto opatření je také celorepubliková preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne, která je zaměřena právě na správné přecházení vozovky. Jejím cílem je připomenout dětem i dospělým, že ani přechod pro chodce nezaručuje absolutní přednost. Rodičům doporučujeme, aby si s mladšími školáky zopakovali zásady bezpečné cesty do školy. Takže prosím, buďte ohleduplní a věnujte zvýšenou pozornost při pohybu v silničním provozu, ať už jako chodci či řidiči. Hezký den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik policijní mluvčí Andrea Cínková, přijme hezkou středu.
0: Krokodýl, vaše letní rádio.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Black Eyed Peas a Shut Up tady u nás na rádiu Krokodýl 2:15 před 9:00.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
0: 3:15 a bude 9 hodin. Máme tady středu 2. září. Adély slaví svátek ze studia Rádia Krokodýl. Vám hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
6: A Tonda Kala, krásnou středu přijeme. Při nočním požáru domu na Břeclavsku se lehce popálili dva lidé. Víc už za chvíli.
0: Po 9. budou 90. Tedy muzikou 90. bude Luna. Scooter. A taky Culture Beats. Dnešní počasí bude příjemně letní, má být skoro jasno nebo polojasno a teploty by odpoledne měly vystoupat na nějakých 25 až 28 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
6: Přeji hezké dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
6: Brno se letos výrazněji zapojí do festivalu Noc literatury, který přináší knihy a čtení do netradičních, často běžně nepřístupných prostor. Zájemci budou moci 16. září zavítat na 30 různých míst. Vyslechnou si čtení z českých překladů současné literatury v podání herců a dalších osobností.
1: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
6: Při nočním požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích utrpěli dva lidé lehké popáleniny. Hasiči také z domu zachraňovali větší počet koček. Příčinu i škodu hasiči zjišťují.
1: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
6: Zájemci mohou na Slovanském hradišti v Mikulčicích navštívit novou stálou expozici s názvem Mikulčice, ostrovní pevnost na řece Moravě. Umístěna je v opraveném návštěvnickém centru a vyšla na 25 milionů korun. Srbské a italské volejbalové hvězdy mohou po vyřazení českého týmu přilákat fanoušky na dnešní čtvrtfinále mistrovství Evropy. Závěrečný hrací den v Brně předtím, než se postupující týmy přesunou do Istanbulu, táhne také soubojem elitních univerzálek.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dlouhé zdržení ve 2,5-kilometrové koloně. Čekejte v Brně na Žabokřeské ulici, na cestě k dálnici D1 před výstavištěm. Proti směru si postojíte pár minut před ulicí Hlinky. Celkově čekejte ve městě silný provoz kvůli ranní špičce. Na Hněvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou zasobí záchranné složky u nehody dvou osobních vozidel. Na příjezdu do Brna po dálnici D2 na 2. kilometru došlo k nehodě osobního vozidla s autobusem. Očekávejte tam silnější provoz. A pomalu pojedete v obou směrech na dálnici D1 před 96. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Jakub Tilšar.
0: Opakuji informaci o D1 kilometru 156, kde leží v pravém jízdním pruhu stavební kotouč. Říkal jsem, že nevím, co to je. Děkuju Evě Zdačic, která mi napsala do naší aplikace. Ahoj, stavební kotouč jsou přece kolečka. Já to zase nezdala naopak, že kotouč je kolečko, jsem se dozvěděla až díky zadání slovní úlohy ve fyzice, kde jsem nevěděla, co to jsou tři kolečka hlíny.
6: Proto důvod chodit do školy.
0: Děkujeme a šťastnou cestu.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
2: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: dneska po druhé šli školáci do školy, ale už šli předpokládám asi všichni na tu osmou. Žádná vítačka, žádná relaxace.
1: U nás to bylo na osmou, vyučko asi nebude ještě pořád jako moc dlouhý, bude to taková pohodička, doufám, celý tento týden.
0: Nebojte se, děti, ono vám to začne. Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 15 minut po 9. hodině dívám do mailové se schránky. Program @krokodil.cz, kam si píšete o hit vašeho života. Dneska napsala Vicky. Ahoj krokodýle, prosím o písničku Espresso Macchiato. Pro všechny, co si dávají ranní kávu. I pro mě do práce na nádraží v Brně. Děkuji Vicky. Vicky, tady to kafíčko je.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Espresso macchiato.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
2: Jasně, krokodýlové, vrací se vaše oblíbená soutěž, kdy tankujete u krokodýla úplně zadarmiko. Když jsme tohle soutěžili naposledy, tak ceny benzínu byly o nějaké 3 koruny menší, nižší, nebo nafty. A teď se to dostává zase do výšin, které nejsou úplně sympatické. Jak v téhle soutěži vyhrát, jak uspět, chcete poslouchat krokodýla. A když jako první uslyšíte určitou písničku, prosím pěkně, každý den bude jiná, tak ten benzín vyhrajete. Dneska si prosím vás hlídáte písničku Dua Lipa, Be The One. Až bude znít, až se rozezní, zavolejte krokodýla 600 300 303. Když budete první, tak ten benzín je váš. A jak to zní ta písnička? Takhle prosím vás. Až tohle bude znít, volejte a vyhrávejte. Hodně štěstí!
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
4: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
6: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
7: rozpálená do běla.
8: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
1: Radio Krokodýl.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
10: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
11: Bacha, zleva! Útočí na nás!
12: Na, vem si šíp!
11: Dostal jsem ho! Jo!
12: Aerogame Lesná. Arena, kde zažiješ lukostřeleckou bitvu s partou kámošů nebo kolegů.
11: Týmová hra pod širým nebem.
12: Kde?
11: Areál lanového centra Prout, Brno Lesná.
12: Kdy?
11: Od pátku do neděle. Rezervace na arro2tv.gamelesna.cz.
12: Zaměř na Lesnou a střílej šípy po všem, co se hejbe. To je Aerogame Lesná.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: S hitem v jedné sekundě jdeme dneska do kina. Hrajeme totiž o dvě vstupenky do kina Lucerna na film 6 gramů. Je to česká komedie, hlavní role Ondra Vetchý, Jirka Mádl, David Novotný, Martin Pechlát. Hrát se to bude teď v sobotu 5. září od 18 hodin. Telefonní linka je připravená 603 103 103. Hit v jedné sekundě je taktéž připraven a zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: To je všechno. Dneska jsem teda zvědavej. Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Klára.
1: Kláry, zdravím, vy jste poznala?
3: Ještě jsem už nepoznala.
1: Aha, já už jsem to pouštěl, dobře, pustím vám to ještě jednou, poslouchejte dobře.
3: Ano.
1: To je všechno.
3: To je všechno.
1: No, to je fakt jenom jedna sekunda. Kdože?
3: Shakira.
1: Shakira to není. Zkusíte nějakou jinou ženskou? To napovídám, že je to ženská. Nebo žena?
3: Aha. Nelly Furtado.
1: Kdo vám to napověděl? Jenom si můžu zeptat?
3: Kolegyně.
1: Jo, kolegyně. Teda smekám před kolegyní. Ano, je to Nelly Furtado. City Drive se to jmenuje.
3: Super.
1: Tak děvčata, vyrazíte teda spolu do toho kina?
3: Uděláme si výlet.
1: Jasně. Odkud?
3: Založení, protože jsem z Pardubic, takže si uděláme výlet a pojedeme spolu.
1: Pěkný, tak zdravíme do Pardubic. Gratuluju, nezavěšujte, mějte se hezky. Zatím, naschranou.
3: Děkuju, naschranou.
1: Takhle to začíná. Jo, a rozjíždí. Jako, chápu, poznat se to dá, ale chce to už mít trošku naposloucháno to, co tady na Krokodýl hrajeme. Tohle je písnička z roku 2006. Nelly Furtado, Say It Right. A hrajeme to hlavně všem Adelám, které právě dneska slaví svůj svátek. Z Krokodýla gratulujeme a přejeme pěkné dopoledne.

0: Nelly Furtado, Say It Right, z 90. jsme se odklonili, to byl rok 2006, ale do 90. se zase do 10. vrátíme. Dáme Stinga. Bude i Mel C. A chystá si MC Hammer. No jo, klasická diskotéka 90. let. To bude do 10. hodiny tady u nás na Radiu Krokodýl. Pěkné dopoledne.
1: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko. Tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
4: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
6: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Baštím, baštíš, baštírna.
9: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
8: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
9: www.baštírna.cz. Mňam.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
12: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
14: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
15: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: MC Hammer, you can touch this na Rádiu Krokodil krátce před 10. hodinou. Je tady Petra, má připravené zprávy. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Se začátkem školního roku začala i soutěž Lesů města Brna Zlatý podzim. Víc si o ní řekneme za chvilku.
0: 3 minuty a bude 10 hodin.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
5: Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá ve spolupráci s obcí Slup již 21. ročník akce Slavnosti chleba. Čeká vás vůně čerstvě upečeného chleba z vojenské polní pekárny, řemeslný jarmark, folklor i přehlídka zemědělské techniky. Do Slupy vás navíc zdarma dopraví historické autobusy. Slavnosti chleba se konají ve Slupy už tuto sobotu. Podrobné informace najdete na www.slup.cz/slavnosti-chleba.
2: Rádio Krokodýl.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
9: 30 000 korun.
8: Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co na Krokodýlu zahrajeme po 10. hodině? Huntrix Golden. Bude také Natalia Oreiro. A omluva Marka Ztraceného.
10: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělal se s tebou na půl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teplota nám stále stoupá, po ránu bylo nějakých 11-12 stupňů, teď už máme v Brně stupňů 20. U Kyjova ve Strážovicích už mají 22,5 stupně, Vyškov hlásí 19, Břeclav 17. Odpolední teploty by při polojasné nebo skoro jasné obloze měly být 25 až 28 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Se začátkem školního roku začala i soutěž Lesů města Brna Zlatý podzim. Lesníci během září poschovávají v lesích 90 zlaťáků. První indicii vypustili včera ráno a brzy na místo dorazili i první hledači. Na každém místě jsou schované 3 mince. Lidé si je pak mohou nechat vyměnit třeba za zvěřinu med, ale i vánoční stromek. Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu. Epidemie eboly si v Kongu vyžádala přes 3 000 obětí. Počet nakažených na konci srpna přesáhl hranici 6 000 lidí. Smrtnost se tak přibližuje 50%, což znamená, že tomuto virovému onemocnění podlehne téměř každý druhý nakažený. Velký podíl obětí tvoří malé děti. První fotbalová liga má dnes na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice společně s Jakubem.
3: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Hladíkově ulici na křižovatce Stržní bourala dvě osobní vozidla. Očekávejte zdržení kolem 5 minut z obou stran na ulici Zvonařka před křižovatkou s Dornichem. Přímo v centru vázne doprava na Křenové ulici a také na nádražní u Husovy. Silný provoz zůstává převážně v pravém pruhu na dálnici D1 v okolí Brna. Konkrétně směrem na Vyškov mezi kilometry 182 až 196. Protisměruje před 96. kilometrem silný provoz od Slatiny. Převážně nákladňáky zpomalují na příjezdu do Brna z Bratislavy po D2 od 3. kilometru. A v protisměru se bouralo před exitem 3 a zdržení tam narůstá. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Krátce po 10. hodině bych chtěl zahrát všem, kteří dělají svou práci dobře. Kdo to je? Tak například ve fakultní nemocnici v Brně v Bohunicích na Lůžkovém oddělení chirurgie B, všichni lékaři, sestry a zkrátka všichni, kdo se tam pohybují. Proč? Kamarádka mi psala, že jí praskla slepák, bylo to fakt jako hodně špatné, dostali z toho a je v pořádku. Tak přátelé, ať nám to jde dneska úplně všem.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: 10 hodin 21 minut, krásné středeční dopoledne vám přeje Katka Horáková. Tak prázdniny jsou sice za námi, ale jejich konec není to jediné. Negativní jsou tady samozřejmě i pozitivní věci, přichází i nové věci, jako třeba otevřené opravené dětské hřiště v parku na Obilním trhu v Brně. Přes prázdniny totiž prošlo rekonstrukcí a od včerejška je tam opět k dispozici. Kompletní revitalizace přinesla širší plochu, taky nové herní prvky i mlží. Žítka pro horké dny. No a Krokodýl se vás ptal přímo na místě, jak se vám opravené hřiště líbí.
3: To je hezký, moderní, no.
4: Mně se líbí ty lavečky, tady tyhle ty průchozí.
5: Mně se líbí skluzavka.
6: Mně se líbí taky skluzavka.
7: Mně se líbí všechno.
8: Mně se líbí úplně všechno, včetně domečků.
9: Víš ten vodotrus?
10: Asi nejvíc skluzavka.
11: Mně se tady hodně líbí ty malé domečky a
12: říká ta voda.
13: Mně se líbí tobogán.
2: Tak tolik nadšené dojmy dětí i rodičů z nově upraveného hřiště na Obilňáku v Brně. Doufejme jen, že si ten nový kabátek udrží co nejdéle a že si děti užijí spoustu zábavy.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
14: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
16: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
17: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
18: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
19: Unihobby.
18: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: NEN. Šetříme s krokodýlem.
1: 2 minuty po 11:30 už možná přemýšlíte nad tím, kam dneska zamířit na oběd. No a my pro vás vybíráme brněnskou restauraci Na knoflíku, kde dnes nabízí brokolicový krém za 19 korun a k tomu třeba kynuté knedlíky plněné povidly s mákem přelité vanilkovou omáčkou za 145 korun. Vybrali jste si, tak dobrou chuť přeje krokodýl.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Přátelé, pokud si říkáte stejně jako já, že poslední dobou šidíte čtení a že plánujete zase najet na čtenářskou vlnu, mám pro vás tip, jak se na ní zase dostat. Brno se letos výrazněji zapojí do festivalu Noc literatury, který přináší knihy a čtení do netradičních a často běžně nepřístupných prostor. Zájemci budou moci 16. září zavítat hned na 30 různých míst. Vyslechnou si čtení z českých překladů současné literatury, a to v podání herců a dalších osob. No a věřím, že pak už knížku nedáte z ruky.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1000.

0: narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opávia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Lucie, chci za tobě spát 2 minuty před 11. Krásné dopoledne vám všem přeje Katka. Další čerstvé zprávy v 11, tak ty má Peťa.
1: Hezké dopoledne. Kinosály ve správě brněnských městských částí prošly v létě úpravami. I o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Soutěž Mladý těšanský kovář je tradiční akce konaná v barokní kovárně v Těšanech. Letos budou mladí kováři tvořit na téma z říše fauny a flóry. Těšit se můžete také na program pro děti. Kovárna bude pro veřejnost otevřena zdarma. Soutěž Mladý těšanský kovář se koná v Těšanech už tuto sobotu.
2: Rádio Krokodýl.
5: Již od středy v nabídce. Bohemia Chips 130 gramů různé druhy za 29,90 a bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
6: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: S hitou Krokodýla po 11. Selena Gomez. Bude Cyndi Lauper. A taky Tereza Mašková a Marek Lambura. Když vidím náš příběh. Za 15 vteřin bude 11.
9: Akce týdne kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centru Brna nám krásně svítí sluníčko, ale odpoledne večer od západu začne přibývat oblačnost a bude většinou oblačno. Přeháníky se vyskytnou jen výjimečně. Teploty 25 až 28 stupňů. Teď už zprávy.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kinosály ve správě brněnských městských částí prošly v létě úpravami. Včera se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Obnova čeká také aktuálně nefunkční kinokavárnu v Černých Polích. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský, jeden z hlavních aktérů bitcoinové kauzy, odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval Ministerstvu spravedlnosti. Úřad to označil za další právní riziko spojené s případem. V kauze jsou obžalovaní také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Dva lidé dnes ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět. Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj zaplatil 125 milionů liber, tedy 3,53 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne přejeme taky všem řidičům, co se děje na silnicích, tak to ví Kuba.
10: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na křižovatce ulic Tržní a Charbulová překáží dopravní nehoda. Ze všech stran se zdržíte do 5 minut. Pomalu pojedete po dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy, momentálně od exitu 182. Zpomalu je to také na příjezdu do Brna z Bratislavy po D2, konkrétně od 3. kilometru. A mezi Brnem a Uherským Hradištěm u Buchlovic došlo ke srážce osobního vozidla s nákladním. Doprava tam zpomaluje. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kurtil Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

11. Krásné středeční dopoledne přeje Katka. Před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem. Ptát se budu na jedno město na Vysočině. Víc zatím neprozradím. Soutěžit budeme o vstupenky do divadla, tak si to nenechte ujít už za malou chvíli. Teď už šeprot.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Jak jsi prožil dovolenou, Pepo? Ptá se kamarád po návratu do práce. Výborně, ještě jako nikdy v životě. Počkej, ty jsi byl snad v lázních? Já ne, ale manželka.

0: krásné dopoledne v 11 hodin a 20 minut, kdy ladíte krokodýla a právě teď taky krokodýla cestovatelé. Jdeme soutěžit, mám tady pro vás dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky a to na představení Chlapi radši lžou. Odehraje se 13. září od 19 hodin. No a ty vstupenky budou vaše, když právě teď zavoláte studio 603 103 103 a odhadnete, nebo spíš budete jasně vědět, bude to jednoduchý, na které město Vysočiny se ptám. Nachází se v okrese Žďár nad Sázavou a toto město bylo vždy místem konání významných sportovních happeningů světového významu. Například závody světového poháru v biatlonu nebo každoroční závod světového poháru horských kol. Okolí města je vhodné nejen pro příznivce zimních sportů. V letním období nabízí i nespočet možností pro pěší turisty i cyklisty. Akce se konají v areálu Vysočina Arena. Tak jak se tohle město může jmenovat? Hezké dopoledne, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Jirko.
0: Jirko, já vás zdravím, tak na které město se dneska ptám?
1: Já bych si typal tak Nový Město na Moravě.
0: A podle čeho jste to poznal?
1: Tak podle biatlonu.
0: Podle biatlonu. Mně to bylo úplně jasný, že když to řeknu, tak budou vidět úplně všichni. Takže Jirko, lístky do divadla jsou vaše, tak si to hezky užijte.
1: Jo, no, děkuji.
0: Jdete na představení Chlapi radši lžou? Co na to říkáte?
1: Ano, super.
0: Tak bezvadný. Tak vám blahopřeju a zůstaňte se mnou. Nashledanou.
1: Jasně, nashledanou.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
6: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
7: Nechoď do té vody!
8: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
9: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás! Více na plaváníkrokodýl.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
16: Vytvořeno s použitím AI.
17: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
18: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Devadesátková muzika z Krokodýla lehce po půl dvanácté, kdy vám hrajeme Lighthouse Family, před námi teď Mandraže, taky Jennifer Lopez a David Guetta. A pak už vám nabídnu náš krokodýlí zvuk a ve hře bude 118 800 korun, tak to vám nesmí uniknout.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Ano, je to tady, připravte se, telefony do ruky a vytáčet linku Krokodýla 603 103 103 právě v této chvíli. Linka je volná, je vám k dispozici. Ve hře je 118 800 korun. Někoho máme na lince. Koho pak tam máme? Koho zdravím? Hezké dopoledne, tady Krokodýl Katka.
2: Máte Ivoša na lince.
1: Ivoša, Ivoši, zdravím. Krásný den, jak se dneska vede?
2: Dobře.
1: Dobře, pracovně dobře.
2: Pracovně taky dobře.
1: Taky, takže tak jako po všechně dobře, tak to je super. Tak já doufám, že i teď to bude víc než dobrý, že to bude výborný, to znamená za jedna a trefa do černýho. Připomeneme si, ten zvuk zní takto. A je to vaše sem s tím typem.
2: No, já bych si myslel, že to je, když si slon rozšlápne meloun, než ho sní.
1: Takže slon, když si rozšlápne meloun.
2: Aha.
1: Dobře, a arbitr říká? Říká nene.
2: Taky nic. Tak,
1: ať máte hezkou středu, nashledanou.
2: Jo, vy taky, nashled.
1: Nashledanou, 118 800 korun zůstává tady u nás na Krokodýlu a budeme navyšovat bank do příštího kola.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu s bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
1: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
2: Miluno, máte náš mladé do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
3: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Congusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: za hitem, to je Krokodýl, taky těsně před 12, která se nám přiblížila. To znamená, že jsou na řadě další čerstvé zprávy a mají Petra.
1: Hezké poledne, nová metoda ve Fakultní nemocnici Brno umožňuje úspěšnější odhalení nádorů plic, i o tom za chvilku.
2: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní Uni Hobby, elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
3: Uni Hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A buďte s námi dál po 12. Sia. Westlife. A nabídneme kapelu Krištof. Přesně za půl minuty bude 12.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ještě než se mrkneme na počasí, tak jak můžete venku slyšet, právě v této chvíli probíhá pravidelná zkouška sirén každou první středu v měsíci. No a co se týče počasí, zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno. Výjimečně se může vyskytnout přeháňka teploty 24 až 27 stupňů.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou středu.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fakultní nemocnice Brno je prvním pracovištěm v Česku, které používá novou metodu pro diagnostiku nádorů plic. Lékařům umožňuje přesněji odebírat vzorky i z obtížně dostupných ložisek. Metoda kombinuje bronchoskopickou navigaci a trojrozměrné rentgenové vyšetření. Ministerstvo spravedlnosti chce přísnější tresty za zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek. Dokončuje kvůli tomu novelu trestního zákoníku, kterou chce představit na podzim. Kvůli zřejmě úmyslně způsobenému zkratu na rozvodně v Bergheimu na západě Německa bylo ze sítě odpojeno 5 bloků 2 elektráren v jejím okolí. Dodávky elektrické energie to neohrozilo. Zkrat v rozvodně někdo způsobil včera večer. Policie zatím nezdělila jeho přesnou příčinu. Případ ale vyšetřuje jako úmyslný trestný čin. Na tenisovém US Open se dnes odpoledne představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lahečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do třetího kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šárifové, kde vede po prvním setu 6-1.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné poledne taky vám všem za volant. Aktuálně pozor, policejní hlídky v Brně v ulicích Václavská a Úzká a na dálnici D1 na 218. kilometru ve směru z Brna na Vyškov. Tady stojí na krajnici odstavená porouchaná dodávka, tak dejte pozor, šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
7: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: pravidelnou zkouškou siren přichází tak Jirka.
1: Nazdar, včera jsem byl na Obilňáku na tom novém parčíku. Hele, tyjo, tam bylo lidí, tam bylo snad půl Brna. Takže doporučuji až dneska si tam jít pěkně na klid.
0: Ale velké nadšení.
1: Je to tam hezký.
0: Vyzkoušel jsi taky tu skluzavku.
1: Skluzavku ne, ale mají tam krásné podložení, takové měkoučké, takže když spadnou děcka, je to jak do pěny.
0: Hospoda
1: tam je vedle. No?

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.

0: Po prázdninách roku díláci, tak už jsme v klasickém režimu, co? Zvládáte to? My jdeme do školky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Jdeme do školky za našimi zlatíčky, dneska jsme v Řečkovicích a ptáme se, proč si pouštíme muziku?
2: Protože aby jsme hezky tancovali.
3: Muzika je proto, že si můžeme představovat jako baletky.

0: s nás třeba uspí.
1: Proč si pouštíme muziku? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
5: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
6: Fotbalový Artist se po historické prvoligové výhře vrací domů. Na královopolském Pažitu přivítá elitního soupeře evropského formátu Viktorii Plzeň. V téhle konfrontaci moc potřebujeme 12. hráče na place, tedy silné tribuny. Artist Brno Plzeň, sobota 5. září od 18 hodin. Fanzóna pro malé i velké už od 4. Těšíme se na vás.
7: SK Artist Brno.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Je dobré mít parťáka při práci.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Junik tu na kroku dílo, no a my se za okamžik podíváme na nové hřiště pro Brno, no a taky se podíváme na to, jak Jižní Morava bojuje se suchem. No a mezi tím ještě letní Jason Derulo, právě teď kroku dílo.

0: Miraj, Eva Farná, jsme Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: V Brně máme nádheru, oblíbené dětské hřiště v parku na Obelním trhu v Brně se po prázdninové rekonstrukci otevřelo. Jsou tam nové atrakce, no a tak jsme se vás zeptali na místě na Obelňáku, jak se vám líbí.
2: Takový hezký, moderní, no.
3: Mně se líbí ty lavečky, tady tyhle, ty průchozí.
4: Mně se líbí skluzavka.
5: Mně se líbí taky skluzavka.
6: Mně se líbí všechno.
7: Mně se líbí úplně všechno, včetně domečků.
8: Víš ten vodotrus?
9: Asi nejvíc skluzavka.
10: Mně se tady hodně líbí ty malé domečky a...
11: Mně se líbí tobogán.
0: Oblíbené dětské hřiště v parku na Obelním trhu v Brně se otevřelo po rekonstrukci. No a my se vás ptáme, jak se vám líbí, už jste tam byli? 12 hodin 39 minut, teď se jdeme podívat, jak bojujeme se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
12: Jmenuji se Zdeněk Matějka, jsem starostou obce Nový Přerov a máme vydané opatření obecné povahy, zákaz používání pitné vody z vodovodu pro potřebu zalévání a mytí automobilů, na pouštění bazénů a můžeme používat vodu pouze pro osobní potřebu a hygienickým účelům.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
13: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
14: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
15: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
16: Izomat stavebniny.
17: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
18: Stačí si vybrat.
17: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
18: Izomat.cz.
19: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
20: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
21: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
22: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tak polejte, krokodýláci, začátek školního roku, vy jste s krokodýlem, my jsme tady pořád s vámi. Sledujeme čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou.
1: Hezké odpoledne a v Bystrci mají unikátní tramvajovou smyčku, víc si o ní řekneme za chvilku.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. z Krokodýla Taylor Swift. Budou Queenie. A nebo čínské víno. 13 hodin.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Prvně dnes polojasno, teploty kolem 26 stupňů. Zítra ve čtvrtek čekáme přes den v Brně teploty kolem 26 stupňů. Opět polojasno, až oblačno, bez srážek.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Bystrec má po delší době opět tramvajové spojení až do smyčky Ečerova. Rekonstruovaná smyčka přináší v České republice unikátní řešení. Opačný směr vjezdu Šalin. Jedná se o součást prací, které souvisí s prodloužením tramvajové trati od Ečerovy až na sídliště Kamechy. Tramvaje by po ní měly jezdit na konci příštího roku. Čeští muži se i kvůli lepšímu systému preventivních prohlídek nechávají častěji testovat na rakovinu prostaty. Za poslední dva roky test podstoupilo 57% mužů mezi 50 a 69 lety. 2000 nádorů se tak podařilo odhalit včas. Až třetina lidí s podezřením na nádor ale nedorazí na následnou prohlídku a riskuje ohrožení života, stejně jako tisíce dalších, kteří se netestují vůbec. Francouzská politická scéna zažívá velké překvapení. V zemi s koncem léta začala kampaň před prezidentskými volbami, které proběhnou na jaře příštího roku. Hlavní souboj se aktuálně vede o to, kdo se ve druhém kole postaví představitelce krajní pravice Marine Le Penové. Ta se do klání o post zapojila bez ohledu na své odsouzení za zpronevěru veřejných peněz. České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Nejlepší střelkyní týmu byla se 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Největší komplikace jsou teď na výjezdu z Brna směrem na Svitavě od Bučky na Mokrou horu, havarovala dvě osobní auta. Zdržení hlásí taky D2 při příjezdu do Brna. Od Bratislavy kolona začíná už kolem 3. kilometru. No a opatrně také v Mikulově v Komenského ulici, kde se střetlo osobní auto s motorkou. Šťastnou cestu.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Závěr léta, no a taky start pracovního a školního roku je tady, tak vám k tomu hrajeme, krokodíláci, do práce. Díky, že jste s námi, za okamžik se podíváme na to, že si u nás můžete vyhrát benzín zadarmo, gratis.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit? Prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

0: hity do auta, možná taky domů, ale spíš do práce. My vám hrajeme a u nás vám šetříme taky rodinné rozpočty. Můžete vyhrát něco extra.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Hektolitry benzínu pro vás, krokodýláci. Tohle je vaše rádio, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu a máme pro vás benzín, naftu, gratis. Hlídáte si výherní hity krokodýla, no a tím dalším je Dua Lipa, Be The One. Až tohle uslyšíte, voláte studio a my vám dotankujeme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky. Pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
6: Vážně?
5: Jasně, dej na mě.
7: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách Pro X 2000. Pro X 2000.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
11: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Vítejte s Krokodýlem, tohle rádio, které vám dneska nabídne taky peníze i v soutěži Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky, kde pro vás máme už více než 118 000 korun. Tak se nás držte. Dnes odpoledne nabídneme šanci uhodnout tajemný zvuk rádia Krokodýl. V soutěži Krokodýlí zvuky je prachy do tvý ruky.

0: prachy do tvý ruky.
1: Co kdybychom vám vyplatili 118 tisíc korun, krokodýláci? Říkáte si, to jsou teda velké prachy. Ano, máme je, to je aktuální bank v soutěži Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky, bank, který budete moci vyhrát dneska v našem odpoledním vysílání. No a pokud se tipnete správně, co je tajemný zvuk rádia Krokodýl, tak jak s penězi naložíte? Jestli ještě poletíte letos na nějakou dovolenou, tak my vám tu dovolenou zaplatíme.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 118 tisíc korun.
2: Již od středy v nabídce. Bohemia chips 130 gramů různé druhy za 29,90 a bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
4: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme

0: www.dajkin.cz. Když práce, tak Dajkin.
1: Miluno, máte náš mladý do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko. Tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
0: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
2: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
3: Baštím, baštíš, baštírna.
4: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
3: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
4: www.baštírna.cz. Mňam.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Petra si tady teď zaspívala svůj oblíbený hit a teď už zpívat nebude, teď nám řekne, co je nového ve zprávách, povídej.
1: Koupací sezóna v Hustopečích skončila, ale voda z bazénu najde další využití, i o tom za chvilku.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hit za hitem Katy Perry, Hot and Cold. Dáme si Miraj. Ostancuje to gala. Za půl minutky 14. hodina.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploty se příjemné. Dneska v Brně teploty kolem 26 stupňů. Mikulov hlásí 28, Hodonín plus 27 stupňů Celsia.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Se začátkem školního roku začala i soutěž lesů města Brna Zlatý podzim. Lesníci během září poschovávají v lesích 90 zlaťáků. První indicii vypustili včera ráno a brzy na místo dorazili i první hledači. Na každém místě jsou schované 3 mince. Lidé si je pak mohou nechat vyměnit třeba za zvěřinu med, ale i vánoční stromek. Policejní odborníci dnes exhumovali ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho smrti z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu.
4: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: I když koupací sezóna v Hustopečích skončila a začalo vypouštění bazénů na koupališti, voda najde další využití. Fotbalový trávník na sousedním stadionu kvůli letošnímu extrémnímu suchu vysychá a hasiči proto vodu z bazénů využijí k jeho zalévání. Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti zákazu startů svých týmů v mezinárodních soutěžích, včetně mistrovství světa, který Mezinárodní federace potvrdila na konci července. Rusové oznámili, že s posledním srpnovým dnem předali arbitráži potřebné materiály a slyšení se uskuteční koncem října.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. A v Brně v Husově ulici srazilo osobní auto cyklistů. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Radio Krokodýl, které tady pro vás, mám pro vás něco extra.
1: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Zbytek léta si užíváte na naší vlně, na vlně, kde můžete vyhrát taky benzín zadarmo za jeden hit.
1: Poslouchej Radio Krokodýl a vyhraj.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme.
3: No tak mě dejte zkrátka samotný rum.

0: Krokodýl, Dua Lipa, Be The One, něco se děje.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Krokodýl, kdo tam, haló?
2: Tomáš.
0: Tome, odkud voláš?
2: Jo, tam zájemce D2, směrem na Brno.
0: Co se děje?
2: Volám na výhodný ohledně benzínu nebo nafty zadarmo.
0: Mám fantastickou zprávu, lovil si to, benzín je tvůj. Tak to se vyplatil poslech na D2, že?
2: Tak.
0: Díky, že jsi s námi, já ti gratuluju, dotankuješ si do svého plechového miláčka, vydrž na telefonu, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: No a vy ostatní, lovíme dál, nový hit.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj.

0: Miraj Summer Love, a máme výherce dnešního benzínu.
1: Ahoj, jmenuji se Tomáš Procházka, vyhrál jsem benzín zadarmo od Rádia Krokodýl. Moc děkuji. Poslouchám momentálně na dálnici D2 směr na Brnovo od Hodonína.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
18: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

možná, že si s krokodýlem taky zpíváte takové to na. Gala Freed from Desire. 118 000 korun. Aktuální bank soutěží Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky. Za okamžik soutěžíme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Krokodýláci, tak je to tady. Soutěžíme o 118 000 korun za náš záhadný krokodýlí zvuk, který zní takto. Ptáme se, co to je, můžete volat studio. Jeden z vás dostane šanci tipnout si a vyhrát velké peníze. Telefonní linka je volná od této chvíle. Můžete volat 603 103 103. Prvního z vás si vezmeme do éteru a dostane šanci tipnout si záhadný zvuk. Krokodýl, kdo tam, odkud, halo?
2: Dobrý den, Petr. Petře, momentálně Vyškova.
1: Zdravíme do Vyškova. Tak, pojďme tipovat, co to je.
2: Můj tip je taková ta ampulka, když se odpiluje ten vršek, skleněná.
1: Co s ní?
2: Odpilovat ten vršek s pilníkem.
1: Dobře, takže ampulka...
2: A odlomení.
1: Odlomení ampulky, jo?
2: Ano.
1: Co na to, arbitr? Je to ono nebo ne? Zdravíme do Vyškova, ani ano. Tohle to není.
2: Díky, naschle.
1: Znamená to jediné. Peníze jsou pořád ve hře. Co to může být?
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Auto v garáži, grill na žhaven a žena?
1: Rozpálená dobila.
2: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
3: Radio Krokodýl.
4: Nechoď do té vody.
1: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
5: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plavanikrokodil.cz.
6: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
6: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
8: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
9: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
10: Fotbalový artist se po historické prvoligové výhře vrací domů. Na královopolském pažitu přivítá elitního soupeře evropského formátu Viktorii Plzeň. V téhle konfrontaci moc potřebujeme 12. hráče na place, tedy silné tribuny. Artist Brno Plzeň, sobota 5. září od 18 hodin. Fanzóna pro malé i velké už od 4. Těšíme se na vás.
11: SK Artist Brno.
12: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
13: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
14: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
15: pak hrnky,
14: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
15: škola volá.
16: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Tak Krokodýl Giant Taylor, 15. hodina, no už dorazila taky Petra, která je ráda, že nemusí do školy, ale v práci. Co si dáme do zpráv?
1: Fakt. Nováček první fotbalové ligy Artis Brno má novou posilu, i o tom za chvilku.
2: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
3: Uni Hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. Coldplay. Robbie Williams feel. Bude poetika. Nejlepší hudební mix je po třetí hodině.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekáme na jižní Moravě polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné kolem 26 stupňů.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kinosály ve správě brněnských městských částí prošly v létě úpravami. Včera se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Obnova čeká také aktuálně nefunkční kinokavárnu v Černých Polích. Jihomoravští hygienici v létě zkontrolovali 102 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili 7 pochybení a udělili 3 pokuty v celkové výši 20 000 korun. Souvisely například s nedostatky ve stravovacím provozu nebo chybějícími doklady o povinném očkování ve zdravotnické dokumentaci. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů, supertropické dny i tropické noci. Kádr nováčka první fotbalové ligy Artis Brno rozšířil polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na hostování do konce sezóny z FC Kodaň. V barvách historicky nejúspěšnějšího dánského klubu, za který od tohoto léta hraje i český záložník Alex Král, si zatím připsal 3 soutěžní starty.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už míříme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Ucpané silnice 152 v Modřicích mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice. V Brně je kolona v Černovické před Olomouckou ve skyru na Židenice. A kolony v obou směrech jsou křižovatce ulice Zvonařka a Dornych. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
9: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Jirka s vámi, krásný zbytek léta.
6: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Na rádiu, na kterém můžete vyhrát taky benzín zdarma, máme další výherní hit. Jste připraveni? Tady je.
6: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Hity do auta, možná taky domů. Zdravíme taky všechny školáky a přejeme úspěšný start nového školního roku. Do toho vám posíláme Coldplay. Viva la vida. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího, než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Partička jen krokodýla.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Krokodýláci, co byste řekli na švédské stoly, že byste měli k obědu? No jisto, toho, že dostanete rovnou hotovku, tak si budete moci vybrat. Něco chystají právě ve školních jídelnách, právě dnes. Poprvé naplno zkouší děti na základní škole Chalabalova v Brněnských Kohoutovicích švédské stoly. Místo pevně dané porce si sami vyberou, co a kolik si dají. K dispozici mají třeba dvě přílohy, salátový nebo ovocný bar. No a pokud si říkáte, co si škola od této novinky slibuje, tak prý méně vyhozeného jídla. No a dnes tento systém prověří a prověřuje zhruba 350 školáků. Co vy na to, krokodýláci? Budeme to sledovat.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
2: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Advokátní kancelář Pelíšek Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. AK-pena.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
2: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Je dobré mít se o koho opřít.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: chodím s deštěm, na krokodýlu kapela Krištof a my vám dáme tip na levný benzín a naftu.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Přesně tak, na krokodýlu hledáme nejlevnější čerpací stanice v Brně na Jižní Moravě. Dneska vybíráme benzín za 40 korun a 10 haléřů, no a nafta za 44 korun. Pokud si říkáte kde, tak je to čerpací stanice Vena Trade. Blansku, Lažánky 221.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Již od středy v nabídce. Bohemia chips 130 gramů různé druhy za 29,90 a bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
3: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengal, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
4: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor

0: tisíc korun.
1: 30 tisíc korun.
0: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
3: Baštím, baštíš, baštírna.
4: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
3: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
4: www.baštírna.cz. Mňam.
5: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
6: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
11: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na kroku dílo vzpomínka na Take That, teď už v čerstvé zprávě 16. hodina. Petra je tady.
1: Hezké odpoledne a budeme mluvit třeba o tom, že dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za rovnátka ani za jiné zdravotní služby, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Soutěž Mladý těšanský kovář je tradiční akce konaná v barokní kovárně v Těšanech. Letos budou mladí kováři tvořit na téma z říše fauny a flóry. Těšit se můžete také na program pro děti. Kovárna bude pro veřejnost otevřena zdarma. Soutěž Mladý těšanský kovář se koná v Těšanech už tuto sobotu.
2: Radio Krokodýl. Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Miluno, máte náš mladé do té školy všecko? Teď jsem slyšel v rádiu o tom Respe na Pekařské. A v Respe na Pekařské 28 v Brně, tam mají pro našeho Toníka prostě všecko, tušky, zešity, futrále a pro tebe, Miluno, i nějaký ty potřeby do kanclu.
6: Papírnictví Respe v Brně na Pekařské 28. Všechny potřeby pro školáky, do kanceláří a pro vás taky.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 16. Charlie XCX. Budou Bengals. A nebo Miraj. 16. hodina se přibližuje.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: I zítra čekáme na Jižní Moravě polojasnou oblohu. Teploty budou kolem 26 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za rovnátka ani za jiné zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to dnes na webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Incidenty v Německu, které tamní úřady spojují s Ruskem, jsou podle premiéra Andreje Babiše velmi vážné a musí být důkladně vyšetřeny. Uvedl, že Česko je připraveno spolupracovat s Německem a dalšími evropskými i transatlantickými partnery a podporovat veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti. V chorvatském hlavním městě Záhřebu hygienici potvrdili výskyt spalniček, které se objevily u dospělých pacientů. Nakazit se měli v Kosovu, kde byl v posledních dnech zaznamenán zvýšený počet nakažených. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už míříme na silnice, víme, jak to jezdí.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 163. a půltém kilometru zasahují hasiči u požáru nákladního auta. Projíždí se jedním pruhem a kolona má 8 kilometrů. V Brně v Černovicích v Chaurbulově ulici u křižovatky s Havraní bourala motorka, nehoda se zraněním, projedete s omezením. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Krokodýláci, já jsem Jirka, včera jsem se byl mrknout na otevírání hřiště na Obilním trhu. Martina jsem tam viděl, ty jsi byl taky hrát.
1: Já jsem šel kolem, viděl jsem spoustu lidí, tak jsem si říkal také nakouknu, těšil jsem se, že uvidím ty mlžítka, ale ty davy lidí, to bylo opravdu něco neuvěřitelného, takže moc jsem toho neviděl.
0: No, my pro vás máme benzín.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Ulovte ve vysílání tento výherní hit. Poslouchej

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: na Krokodýlu Rednex a teď taky Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Každý den slovíčka z brněnského Hantecu, někdy si zopakujeme, co už známe, někdy se naučíme něco nového a někdy dokonce můžete vyhrávat to, když probíhá soutěžní kolo. Tentokrát jdeme objevovat nové slovíčka a nebo opakovat to, co už známe. Náš specialista Žanek Hlaváček si opět něco připravil. Žanku, co to bude tentokrát?
2: Zdar jak svíňa z koloksny. Gomite, co to znamená sjíždět někoho angorákam?
0: Sjíždět angorákama, co tomu říkáte v ulicích Brna?
3: Zmlátit někoho pěstma.
4: Dávat někomu facku.
5: Sjet někoho autem.
6: Mlátit někoho rukama.
7: Mít s někým pohlavní styk.
8: Sledovat někoho.
0: No, jedna správná odpověď tam zazněla, tak která pak to byla, to nám prozradí a potvrdí Žanek.
2: Sjíždět někoho angorákama znamená pozorně si ho prohlížet.
0: Tak pozorně si ho prohlížet, tedy sledovat, sjíždět někoho angorákama. Já jsem zase o něco moudřejší a těším se na další slovíčka.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
9: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
10: rozpálená do běla.
11: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
1: Rádio Krokodýl, Martin Sláma.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio, stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: Jak už od nás Krokodýla víte, tak včera se slavnostně otevřelo oblíbené dětské hřiště v parku na Obilním trhu a Krokodýl u toho nemohl chybět. A nejen proto, že to máme kousek, ale i proto, že to hřiště skutečně stojí za to. Kompletní revitalizace přinesla širší plochu, nové herní prvky i mlžítka pro horké dny. No a my jsme se přímo na místě ptali vás, našich posluchačů a návštěvníků tohoto hřiště, jak se vám líbí?
3: Takový hezký, moderní, no.
4: Mně se líbí ty lavečky, tady tyhle ty průchozí.
5: Mně se líbí skluzavka.
6: Mně se líbí taky skluzavka.
7: Mně se líbí všechno.
8: Mně se líbí úplně všechno, včetně domečků.
9: Víš ten vodotrus?
10: Asi nejvíc skluzavka.
11: Mně se tady hodně líbí ty malé domečky a tady říká ta voda.
12: Mně se líbí tobogán.
2: Tobogán, skluzavka. Vůbec domečky a mlžítka, ty jsou taky fajn. Já jsem se šel také podívat, lidí bylo včera skutečně hodně a rekonstrukce parku pro děti na Obilním trhu nebyla jenom kosmetická. Plocha hřiště se rozšířila, přibyly nové povrchy i obnovený mobiliář. No a pro horké dny, jak už jsem říkal, pítka i vodní mlžítka, takže tam nebude takové horko. Největší radost ale dětem dělají nové herní prvky, tak ať vám dlouho slouží, ať si jich parádně užíváte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
13: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
14: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete.

0: potřebujete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Maroon 5 na rádiu Krokodýl těsně před 5. hodinou, na kterou Peťa připravila další aktuální zprávy. Tak Peťo, co je nového?
1: Hezké odpoledne. Městský soud v Brně se dnes začal zabývat žalobou židovské obce Brno na určení vlastnického práva k budově bývalého spolkového domu, i o tom za chvilku.
0: Tak si počkejte na podrobnosti.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 17. hodině na Krokodýlu další hity budou Daft Punk, The Wanted, a hrajeme i české hity, třeba Kabáty, proto abyste měli tu správnou středeční pohodu. Tři čtvrtě minuty, bude 17 hodin na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy i informace z dopravy.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuální teplota v centru Brna 28 stupňů, zatímco třeba v Domašově, tak tam je necelých 25. Takové je zhruba rozpětí teplot na jihu Moravy právě teď v tuto chvíli. Počítejte s tím, že v noci se přece jen ochladí 16 až 13 stupňů a během zítřejšího dne odpolední teploty 24 až 27. Zítra očekáváme většinou oblačno až polojasno, jen výjimečně se mohou vyskytovat přehánky.
5: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5, hezké odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městský soud v Brně se dnes začal zabývat žalobou židovské obce Brno na určení vlastnického práva k budově bývalého spolkového domu na adrese Koliště 45. Židovská obec tvrdí, že utrpěla majetkovou křivdu, když kupní smlouva z roku 1957, na jejímž základě získal dům stát, byla neplatná. U soudu se domáhá nápravy. Podle zástupce státu smír není možný. Navrhl zamítnutí žaloby s tím, že majetkové nároky už byly v minulosti vypořádány. Spor bude u soudu pokračovat i v dalších termínech. Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí má příští rok hospodařit se zhruba 228 miliony korun, což je asi o 7,5 milionu více než letos. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na příští rok. Kancelář ombudsmana však upozorňuje na to, že částka je nižší než požadovala. To může zkomplikovat například kontrolu dětských domovů i rychlost vyřizování podnětů. Státní ústav pro kontrolu léčiv upozornil na padělanou šarži přípravku Ozempic. Používá se při léčbě cukrovky druhého typu, ale v poslední době je o něm slyšet hlavně v souvislosti s hubnutím. Falešné léky objevili v Polsku. Tamní regulační autorita na to pak upozornila český úřad. Podrobnosti lidé najdou na webu ústavu. Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchester City, který za něj zaplatil 125 milionů liber, tedy 3,53 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a co, jak to aktuálně vypadá na silnicích a dálnicích na jihu Moravy, nám právě teď prozradí Lenka z Global Assistance.
8: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 163. a 5. kilometru likvidují hasiči následky po požáru nákladního auta. Projíždí se jedním pruhem a koloné od 171. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované fronty hlavně kamionů mezi 170 76. a 196. kilometrem osobní auta zastavují jen místy. Podobná situace na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Kolona je na silnici 43 z Brna do Svitav u Lipůvky. Řidiči popojíždějí na silnici 23 z Brna do Třebíče na příjezdu do Rosic. A v Brně je kolona na okruhu ve Svatoplukově a v Gajdošově ulici ve směru na Židenice. Ucpaná je také Zvonařka před Dornichem. A zdržíte se na příjezdu do Kuřimy od Brna. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštoková.
9: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
10: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
9: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
11: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Máme 3 minuty po 17. hodině a na Krokodýlu už za chvíli vyspovídáme naše zlatíčka. Budeme se ptát, proč si ženy holí nohy?
12: Protože holky mají takový ty chloupky, jim to tam vadí a to chlapům to tam nevadí.
0: Na další odpovědi si počkejte, už za chvíli na Krokodýlu uslyšíte.
13: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Nejmilejší naši nejmenší posluchači, za kterými se tentokrát vydáme do školky na Lesné, abychom se Zlatíček Rádia Krokodýl zeptali na otázku tak trochu lechtivou, tak jsem velmi zvědav, co budou odpovídat. Budeme se ptát, proč si ženy holí nohy?
2: Protože holky mají takový ty chloupky, jim to tam vadí a to chlapům to tam nevadí.
3: Aby byly hezký.
4: Aby mohli chodit ven, že to, že aby nebyli hnusní.
5: Aby nemuseli nosit punčochaty, aby mohli nosit šaty.
6: Třeba kluci si je neholijou, protože chtějí mít dlouhý,
7: aby mohli nosit kraťase.
1: Tak skutečně originálně to vymysleli Zlatíčka Rádia Krokodýl. To jsou odpovědi na otázku, proč si ženy holí nohy.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
8: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
9: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
10: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
11: Uni hobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
13: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
14: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
11: Uni Hobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
16: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
17: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
18: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
19: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: 4 minuty po půl šesté, kapela Jelen a jejich všude zdejší další hity. Už za chvíli budou Rasmus, také Kygo a Tina Turner, ale ještě předtím si poslechněte příběh dalšího ze starostů, jak u nich bojují se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Veronika Blanářová, jsem starostkou obce Milovice. Jsme přímo pod Palavou a samozřejmě bojujeme se suchem a velmi bojujeme. Za posledních asi 5 let se nám podařilo vysadit nějakých 150 stromů a do toho samozřejmě Milovice disponují poměrně slušnou sítí stromů, takže v tuto chvíli se to snažíme oživit, zrevitalizovat a aby se takhle všechna odrvala využít nejenom pro vinaře, ale samozřejmě pro lidi tady na běžné potraviny si mohli vypěstovat doma brambory a podobně tomu.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Tam na jižní Moravě.
1: Pokud patříte mezi milovníky opery, baletu, anebo i činohry, anebo byste se s těmito žánry chtěli seznámit, tak určitě musíte vyrazit na Piazzettu před Janáčkovým divadlem dnes. Zhruba za čtvrt hodinky, tedy v 18 hodin, tam začíná open air koncert, tedy oslava zahájení sezóny Národního divadla Brno. Důležitá zpráva, vstup je úplně zdarma a uslyšíte skvělé árie solistů Janáčkovy opery, uslyšíte i nějaký ten melodrám v podání členů činohry, uvidíte skvělé taneční výkony baletu Národního divadla Brno. Zkrátka program od 18. hodiny na Piazzettě před Janáčkovým divadlem je skutečně bohatý a hlavně dozvíte se, co se pro vás v nadcházející sezóně Národního divadla Brno chystá. Takže solisté a sbor a orchestr Janáčkovy opery, tanečníci baletu Národního divadla, no a moderují to herci z činohry Pavel Čeněk Vaculík a Anička Glesnerová, tak se zastavte. Piazzetta před Janáčkovým divadlem dnes od 18 hodin až do 20. hodiny. Bohatý program a vstup zdarma.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
3: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Baštím, baštíš, baštírna.
7: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
6: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
7: www.baštírna.cz. Mňam.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také navlískaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny. V autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Hangy a jeho Angel na rádiu Krokodýl těsně před 18. hodinou ve středu 3. září posloucháte ty drup. 3. září posloucháte Krokodýla, krásný středeční večer přes ze studia Martin, no a také Peťa, která připravila další aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne, letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do muzea. Technické muzeum v Brně pořádá ve spolupráci s obcí Slup již 21. ročník akce Slavnosti chleba. Čeká vás vůně čerstvě upečeného chleba z vojenské polní pekárny, řemeslný jarmark, folklor i přehlídka zemědělské techniky. Do Slupy vás navíc zdarma dopraví historické autobusy. Slavnosti chleba se konají ve Slupy už tuto sobotu. Podrobné informace najdete na www.slup.cz/slavnosti-chleba.
2: Rádio Krokodýl.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Rádio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Máme samozřejmě 2. zářijový den, lehce jsem se překoukl v kalendáři a na co se můžete těšit po 18. hodině, bude DJ Bobo. Také David Guetta a Teddy Swims. Český hitu Eva Farná.
11: Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co napláví.
0: Za okamžik to je 18. hodina, na Krokodýlu pro vás máme předpověď počasí, zprávy i informace z dopravy.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
13: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna aktuálně 28 stupňů, obloha k večeru by měla být převážně oblačná, v noci počítejte také s oblačností a teploty 16 až 13 stupňů, zítra odpoledne 24 až 27 stupňů a k tomu očekáváme také většinou oblačno až polojasno. Jen výjimečně se mohou vyskytovat přehánky.
13: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
13: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Kinosály ve správě brněnských městských částí prošly v létě úpravami. Včera se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Obnova čeká také aktuálně nefunkční kinokavárnu v Černých Polích. Jihomoravští hygienici v létě zkontrolovali 102 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili 7 pochybení a udělili 3 pokuty v celkové výši 20 000 korun. Souvisely například s nedostatky ve stravovacím provozu nebo chybějícími doklady o povinném očkování ve zdravotnické dokumentaci. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o 10 stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů, supertropické dny i tropické noci. Kádr nováčka první fotbalové ligy Artis Brno rozšířil polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na hostování do konce sezóny z FC Kodaň. V barvách historicky nejúspěšnějšího dánského klubu, za který od tohoto léta hraje i český záložník Alex Král, si zatím připsal 3 soutěžní starty.
13: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Krokodýlu víme, jak se jezdí, anebo také na jaké komplikace můžete narazit. Aktuálně nám to prozradí Lenka z Global Assistance.
14: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 163,5 kilometru likvidují hasiči následky po požáru nákladního auta. Projíždí se stále jedním pruhem a kolona má 8 kilometrů. Pro kamiony je zdržení delší. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 178 a 96. kilometrem. Osobní auta zastavují jen místy. Kolona je na silnici 43 z Brna do Světa v u Lipůvky. A v Brně se řidiči zdrží v Gajdošově ulici ve směru na Židenice. Ucpaná je Žarošická ve směru na Líšeň a kolona je na Zvonořce před Dornichem ve směru na Podolí. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
16: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
15: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
17: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Minuty po 6. hodině posloucháte Krokodýla a pokud byste chtěli získat benzín zadarmo, tak už za chvíli vám prozradím, jak na to. Tak si na to počkejte.
18: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: mám boky jako... Eva Farna na krokodýlu má boky jako skříň. My pro vás máme benzín zadarmo.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Je to přesně tak, vaše oblíbená soutěž je zpátky, uvolnili jsme pro vás další zásoby paliva, stačí, když posloucháte Krokodýla a výherní song vychytáte tím, že hned jako uslyšíte, zavoláte do studia Krokodýla. Komu se to podařilo?
2: Ahoj, jmenuji se Tomáš Procházka, vyhrál jsem benzín zadarmo od Rádia Krokodýl, moc děkuji. Poslouchám momentálně na dálnici D2 směr na Brnovo od Hodonína.
0: Tomáš poslouchal pozorně, vychytal výherní song, zavolal si a vyhrál od Krokodýla benzín zadarmo. Ty výherní songy se mění tím dalším, který byste měli vychytat, je kapela Opět a Radeček a jejich Hory.
3: Tak sorry, že mám rád hory.
0: A jakmile uslyšíte sorry, že mám rád hory, tak volejte Krokodýla, protože v tu chvíli od nás můžete mít benzín zadarmo. Držím pěsti.
1: Krokodýlí zvuky prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
4: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
5: Vážně?
4: Jasně, dej na mě.
6: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
7: Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři poskytuje obchodním firmám kompletní právní servis. Zapomeňte na problémy s obchodním rejstříkem, s vymáháním pohledávek či sepisováním smluv a obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme. Jsme vždy na straně svého klienta. ak@pena.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
9: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Vážení fanoušci brněnského basketbalu, nová sezóna se blíží a s ní možnost nákupu permanentních vstupenek na konkrétní místo v hale. Do pátku 4. září navíc za zvýhodněnou cenu 1990 korun. Tak neváhejte, kupte si své místo ještě dnes a celou sezónu můžete sledovat Basket jako Brno. Permanentní vstupenky naleznete v síti Ticketportal.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
14: Je dobré mít spolehlivého přítele.
15: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Máme 2 minuty po 7:30 na Krokodýlu Petr Bič projekt Hey Now. Posloucháte Rádio Krokodýl, rádio, které pomáhá. Poslechněte si i příběh starších manželů, kterým jsme pomohli. Splnili jsme jim jejich přání.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Petra a je mi 35 let, jsem z Brna. Chtěla jsem pomoci svým přátelům, manželům Vránkovým. Je to starší manželský pár, je jim přes 90 let a jsou velmi vitální. Jejich velkým přáním bylo jít na koncert jejich oblíbeného orchestru Glena Millera. Lístky byly ale moc drahé a nemohli si je dovolit. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pro manžele Vránkovi lístky na koncert zajistil.
2: Koncert pro ně byl obrovským zážitkem. Měli velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Na Krokodýlu se teď zaměříme na lokální potraviny, protože září je už podruhé měsícem lokální produkce. A tak se koná série různých tematických akcí, přednášek a dokonce i přímo na farmářských trzích v různých městských částech Brna a okolí. Třeba na marmeládových slavnostech v Řečkovicích, anebo třeba na akci Objev příběh jídla kolem nás v rámci Noci vědců, anebo i v okolí Brna. 5. září Pohanková slavnost ve Velkých Hostěrátkách, 19. září první gastrozážitkové trhy v Tišnově a řada dalších akcí po celé září. Takže si připomeňte, že lokální produkce je důležitá, znamená to kratší cestu od farmáře k vám, k spotřebitelům, podporujete místní producenty a často a hlavně využíváte čerstvé a sezónní suroviny. A pokud byste je opravdu chtěli využívat a nevíte, kde zrovna nakoupit, tak můžete využít mapovou aplikaci Farmáři z regionu. Tam vám usnadní cestu k lokálním produktům. Najdete v ní 104 farem a vůbec Brna a okolí a pak už jen můžete poznávat a ochutnávat, takže využijte téhle šance.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Fotbalový artist se po historické prvoligové výhře vrací domů. Na královopolském Pažitu přivítá elitního soupeře evropského formátu Viktorii Plzeň. V téhle konfrontaci moc potřebujeme 12. hráče na place, tedy silné tribuny. Artist Brno Plzeň, sobota 5. září od 18 hodin. Fanzóna pro malé i velké už od 4. Těšíme se na vás.
5: SK Artist Brno.
6: Jsme vždy na straně svého klienta. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři sídlící v centru Brna poskytuje široké spektrum právních služeb. Advokátní kancelář Pelíšek, Navrátil a partneři. Máte právo využívat všech svých práv. www.ak-pena.cz.
7: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
8: Již od středy v nabídce. Bohemia chips 130 gramů různé druhy za 29,90 a bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Rapo.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Izomat stavebniny.
14: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
15: Stačí si vybrat.
14: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
15: Izomat.cz.
0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Natálie Imbruglia na Rádio Krokodýl před 7 hodinou. A na co se můžete těšit po 7?
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Na hity, které si u nás budete vybírat celou hodinku od 19. až do 20. hodiny, vám bude k dispozici linka 603 103 103 a odstartují to Miraj. Záleží jen na vás, co si vyberete z krokodýlího největšího hudebního výběru.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí si úplně nevybíráme, tak si aspoň řekneme, co nás čeká. V noci převážně oblačná obloha, lokálně se mohou objevit přehánky, teploty 16 až 13 stupňů. No a během zítřejšího čtvrtečního dne očekáváme většinou oblačno až polojasno. Sem tam se výjimečně mohou vyskytnout přehánky a zítřejší odpolední teploty 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí má příští rok hospodařit se zhruba 228 miliony korun, což je asi o 7,5 milionu více než letos. Částka je však nižší, než kancelář požadovala, a to může zkomplikovat například kontrolu dětských domovů. Kinosály ve správě brněnských městských částí prošly v létě úpravami. Včera se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Jihomoravští hygienici v létě zkontrolovali 102 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili 7 pochybení a udělili 3 pokuty v celkové výši 20 000 korun.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jaká je aktuální situace na silnicích a dálnicích na jihu Moravy, nám prozradí Lenka.
3: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 163,5 kilometru už je ohořelý vrak odtažený, průjezdné jsou oba pruhy a kolona se téměř rozjela. V opačném směru na příjezdu do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů. Mezi 190. a 196. kilometrem osobní auta zastavují jen místy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Já ještě doplním sportovní aktualitu. Fotbalisté z Brojovky hrají s Hradcem. Po prvním poločase je stav 0-0. O tom, jak se to bude vyvíjet, vás samozřejmě budeme informovat a všechno to budeme sledovat. Ale teď už hity na vaše přání a linka 603 103 103, která je vám k dispozici.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
5: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: jenom trochu vnímat.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Na Krokodýlu začaly hity na přání a kdo si vybere ten první? Haló, tady Martin.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, kdo pak je na hlince?
3: Kamila.
2: Kamilo, komu chcete nechat zahrát?
3: Asi všem, kteří jsou ještě v práci a tím to uteče.
2: Tak předpokládám, že taky ještě pracujete.
3: Já už jsem doma.
2: Tak vám závidíme. Tak jakou písničku jste vybrala, co vám udělá radost?
3: Určitě od Alize Lolita.
2: Je tady. Mějte se krásně, hezký večer a zas někdy naslyšenou.
3: Tak děkuju moc, nastavu.

0: na přání.
1: Hity na přání pokračují, linka 603 103 103 je opět obsazená. Kdo pak je na ní? Haló, tady Martin.
2: Ahoj, tady Jančo, vyskutuje.
1: Zdravíme do Řečkovic, Jančo. Komu chceš nechat zahrát?
2: No, hlavně vám, jste velice výborný rádio Krokodýl, který je ráda poslouchám.
1: Tak moc krát děkujeme. Ano, ať jezdí opatrně, do spojení není moc dobré, takže Jančo, zdravíme do Řečkovic, I feel 65 a zase někdy naslyšenou, ahoj.

0: na přání.
1: 603 103 103, to je oblíbená linka do studia Krokodýla, na kterou si voláte o své hity, které máte rádi. Kdo pak je na ní tentokrát? Haló, Martin?
2: Dobrý večer, je tady Petr Urban z Třebíče.
1: Zdravíme do Třebíče, Petře. Komu chcete nechat zahrát?
2: Já bych chtěl zahrát svý dceři, která bude mít za chvilku za 2 týdny narozeniny. No bude jí 12 let.
1: Tak všechno nejlepší.
2: Děkuji. A všem normálním lidem v tyhle normální době v úzovkách.
1: Dobře, tak i ty zdravíme. A co jim zahrajeme za písničku?
2: Můžeme něco od Kabátu?
1: Houby magický, je to tady. Mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Mějte se, naschle.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: kabátě a houby magický v krokodýlích, hitech na přání. Pokud si taky chcete vybrat, tak už za chvíli pokračujeme.
1: Nechoď do té vody!
2: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
3: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Hity na přání pokračují, kdo pak je tentokrát na lince 603 103 103. Haló, Martin?
9: Tady Pavel Janša z Velké Mezeříčky.
0: Pavle, komu chcete nechat zahrát?
9: Samozřejmě, chtěl bych zahrát něco, nějakou pěknou písničku, nechám to na vás. A chtěl bych zahrát všem lidem, kteří všichni mají rádi, kteří mám já rád, i ty, co mě mají rádi. A všem přeju, aby měli hrozně rádi, buďte na sebe hodní, protože život je hrozně krátkej. A samozřejmě bych jen chtěl zahrát Standovi Kamanovi, který je dneska bez nahoru. A samozřejmě všem Kristýnkám a jedni Elizabetě a jedni taky Sáře.
0: Tak všechny je zdravíme, Pavle, mějte se krásně a zas někdy naslyšenou.
9: Děkuji moc.

0: přání.
1: Z krokodýlí hitů na přání, dobrá zpráva pro všechny fanoušky Zbrojovky. Od 61. minuty vede 1-0 nad Hradcem Králové. Utkání budeme samozřejmě dál sledovat. A teď zpět k hitům na přání. Kdo pak si zavolal na linku 603 103 103? Haló, Martin?
2: Krásný večer, tady Marek z Topcedy u Znojma.
1: Zdravíme, Marku. Komu zahrajeme?
2: No, zahrajeme pro mýho bráchy, protože on je na lodí, takhle, tak já bych mu chtěl nechat zahrát písničku Snaps Headgears Eternity a bude to jenom pro něho.
1: Tak ho zdravíme a zase někdy naslyšenou.
2: Děkuju.

0: přání.
1: Hit za hitem a všechny na vaše přání. To je Krokodýl každý všední den po 7. hodině. A kdo pak je tentokrát na lince 603 103 103? Haló, Martin?
2: Ahoj, tady Jiřina.
1: Ahoj, Jiřina. Odkud voláš a komu chceš nechat zahrát?
2: Volám z Kuřimy a chtěla bych nechat zahrát pro svoje tři krakeny, které tady naháním do postele, aby už ty konečně spal, protože zítra vstávají do školy, už jim to začalo.
1: No jo.
2: Tak ať už jsou hodný a jdou spát.
1: Dobře, tak myslíš, že Tommy Cash je tam zažené?
2: Nezažené ani se ještě doskáču, ale pak už je zaženu.
1: Dobře, tak ty získáš energii, espresso, macchiato, tak jak jsi vybrala, měj se krásně a zas někde naslyšenou. Ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Tony Furtado na rádiu Krokodýl v hitech na přání. Už za chvíli budeme pokračovat, ale ještě předtím aktuální situace. Utkání Zbrojovky proti Hradci. Zbrojovka v 84. minutě stále vede 1-0. A pokud vy si chcete nechat zahrát, tak si zavolejte 603 103 103.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?

0: co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
0: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu tu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: na přání.
1: Linka 603-103-103 stále k dispozici. A komu pak zahrajeme teď? Haló, Martin?
2: Haló, zdravím, já bych chtěl zahrát směrem s klukama z tréninku, chtěl bych zahrát všem spoluhráčům, kteří taky jedou teďka domů z tréninku.
1: A co trénujete?
2: Hrajeme fotbal.
1: Fotbal? A prozradíte i tým?
2: Břeclav.
1: Aha, tak já jenom jsem myslel, že bych vás třeba potěšil, jestli fandíte Zbrojovce, tak v 88. minutě stále Zbrojovka vede 1-0 nad Hradcem, ale nevím, jestli vás to úplně jako v Břeclavi vzrušuje.
2: Popravdě úplně ne.
1: Je mi to jasné. Tak jo, vybral jste Michaela Jacksona, tak tady je, mějte se krásně, ať se vám daří v tom fotbale, zas někdy naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Příjemná houpavá melodie Lightback Sunshine Reggae na Rádiu Krokodýl před 20. hodinou.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A počasí pro dnešní noc očekáváme převážně větší oblačnost, lokální přeháňky a teploty mezi 16 až 13 stupni. Zítra během dne bude většinou oblačno až polojasno, sem tam se také může vyskytnout přeháňka a zítřejší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. A aktualita z fotbalového utkání Zbrojovky s Hradcem už bylo dohráno a Zbrojovka nad Hradcem vyhrála 1-0. Tak gratulujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Fakultní nemocnice Brno je prvním pracovištěm v Česku, které používá novou metodu pro diagnostiku nádorů plic. Lékařům umožňuje přesněji odebírat vzorky i z obtížně dostupných ložisek. Se začátkem školního roku začala i soutěž lesů města Brna Zlatý podzim. Lesníci během září poschovávají v lesích 90 zlaťáků. Lidé si je pak mohou nechat vyměnit třeba za zvěřinu, med, ale i vánoční stromek. Bystrec má po delší době opět tramvajové spojení až do smyčky Ečerova. Rekonstruovaná smyčka přináší v České republice unikátní řešení. Opačný směr vjezdu Šalin.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Maminky v akci, maminky v akci.
0: Máme po 8. hodině a naproti mě dvě krasavice, které si říkají večernice. Ahoj holky, Katka a Ellen.
3: Ahoj, dobrý večer.
4: Ahoj Martine, tobě to sluší, dneska jsi opálený, odkud jsi nám přijel?
0: Já jsem zčervenal úplně, jak jste dorazili, tak jsem se čel rdít.
3: Já taky, takže jsou taky asi na dvě minuty opálena.
0: Vy jste mě teda rozpálili. Holky, proč večernice, jestli se můžu zeptat? Proč tak, ne krasavice?
3: Protože vysíláme večer a jo. Ta krása brzo pomine už nějaký den.
0: Tak jo, je to vaše, ovládnete éter krokodýla, Katka a Ellen se na vás chystají, užijte si to s nimi.
1: Krokodýl večernice, každou středu večer. Každou středu večer.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci. Katka se stará o manžela a dvě děti. Elena má dvě děti, přítele. A ještě navíc psa Alíka. Co zásadního asi budou rozebírat dnes? Dnes.
1: Krásný večer, milí posluchači, středa večerní střeba, je to tady, vítá vás Elena.
2: A taky Katka, krásnou středu přejeme.
1: Tak a my nemůžeme začít ničím jiným než tím, že už nám to zase začalo. A co pak nám to začalo? Nový školní rok.
2: To je ale průda.
1: Ale rozhodně to není nuda.
2: Ne, není to nuda. Já teda musím říct, že za sebou máme teprve dva dny a já už se cítím úplně, jak jsi to říká, vystřelená na vyšení nebo něco takového.
1: Ježiš, jako, tak to máme nějaké to... nové slovní spojení, už píšu si do deníčku.
2: Už mě z toho jde hlava kolem, je to strašně jako hektický. A to jsem ještě ani nestihla schánět a nakupovat nějaký pomůcky. Ale první školní den, jako děcka samozřejmě nemohli dospat, byli oba dva asi v 5 ráno vzhůru.
1: Ano, už před 6 hodinou raní stáli u školy, ale aby si zabrali
2: jako,
1: lavici.
2: Jako je to drsný, ale my jsme se na tom zhodli. Co to je s těma dětskama? Mně by se to v životě nestalo za mých mladých let.
1: Že dobíhali jako, jsme za 5-8.
2: Přesně, moje dcera byla vítat prvňáčky jako deváťačka, tak chápu, že musela být ve škole třeba o 3/4 hodiny jako dřív. Ale můj syn opravdu vstával v 5, aby byl včas před školu a zabral si tu lavici, kterou chce.
1: Ano.
2: A když jsem ve 4:45 jela ráno do práce přes Kotlářskou kolem jeho školy, tak už tam v té tmě ta tlupa stála.
1: No, já jsem to slyšela i od svých kamarádek, že si děti šly zabírat hodně brzy jako ty lavice, takže je to asi teďka trend dnešní doby. A jinak musím říct, že chválím tvou deváťačku, která vítala prvňáčky a všechny sympatiandy a takový ty hodný holky vítali prvňáčky. To je moc hezký.
2: Prej to byli bobíci, jak se říká.
1: Jo, Rostomil.
2: Na pomazlení.
0: Krokodýlí večernice. Každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, jsou s vámi vysmáté večernice, Katka.
2: Elena, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, tak já si ještě musím vrátit k tomu startu nového školního roku. Já prostě vůbec nechápu, jak po těch dvou měsících volna ti učitelé za ten jeden přípravný týden jsou schopní se jako dostat zpátky do těch zajetých kolejí. A jakože jim fungují ty mozkový závity, začnou jako, víš, protože začaly chodit první maily, hnedka snad první den, nebo možná už 31. Jako co nás čeká, jak to bude vypadat, kolik budou potřebovat od nás zase peněz, kam ano. pojedou na výlety a tak ano. podobně. Včera nebo dneska přišel e-mail, který jsem vůbec nepochopila, přiznám se, že jsem ho četla asi 10krát, týkal se přijímaček na střední školy, který nás letos s dcerou čekají a já jsem vůbec nevěděla, který učebnice a kolik mám objednat nebo co, protože tam jsou nějaký přípravní testy a tak dále a tak dále. No byla jsem z toho úplně mimo.
2: Tak přátelé, jak můžete slyšet, Katka se nám tady rozohnila, rozvášnila, já se ke slovu vůbec nedostanu, nevadí, necháme tento vstup Katce.
1: Já jsem rozhořčena sama nad sebou, ale...
2: Je to smutný, no. Je to teda takový těžký tahle situace, protože tak, jak my jsme po dvou měsících úplně jako na jiné vlně, ještě tady čerpáme z těch prázdnin a dovolených, tak oni za dva dny prostě, nebo za jeden v podstatě na nás navalí jako úplně všechno. Celý školní rok. Takže vlastně kolik to bude celkem peněz, tak to už víme teďka, že ty prachy nebudeme ani mít, jo. Kam všude pojedou na výlety, no, to si nemůžeš pamatovat.
1: To zjistíš, že jsi neměla jít na dovolenou, protože tak. Ty prachy potřebuješ
2: ano.
1: teďka zase jako
2: ano, a ty školu. Učebnice, kolik budou stát.
1: To je to hrozný.
2: Ale hlavně, ty učebnice vlastně ani neuvidíš, protože já nikdy nevím ani, co berou, oni to všechno nechávají ve škole, ale hlavně, že musíme být jako mít přehled.
1: Prostě pošli prachy, pac a pusu.
2: Ano, takže krásný školní rok přejeme všem dětem i paní učitelkám a pánům učitelům.
0: Každou středu večer. Dobrý večer, Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Černice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný středeční večer, milí posluchači, zdraví vás Elena
2: a Katka.
1: Vaše večernice.
2: Ano, jsou s vámi večernice a my se ještě malinko vrátíme k tomu, jak to mám říct, přerodu z prázdnin zase zpátky do školního roku. Já jsem tak přemýšlela nad tím vlastně, jako že si to zhodnotím, jako co je vlastně pozitivního na konci prázdnin a co je negativního. Mm-hmm. Byla jsem přesvědčená o tom, že toho negativního bude mnohem víc. A člověče, já jsem našla mnohem víc těch pozitivních věcí, tak tím, že ty prázdniny skončily.
1: Pojď nám to
2: Takže
1: říct.
2: Začnu těma nevýhodama, jo. Za mě to, že nemají děcka žádný úkoly do školy, že nemusí šprtat, nejsou ve stresu, že jsou prostě v pohodě. Mm-hmm. A pak ten společně strávený čas s rodinou. Mm-hmm. Vlastně musím říct, že nic dalšího mě nenapadlo, možná mě budeš inspirovat.
1: Já teda jenom dodám, jako mě napadá jedna věc, to je hlavně to, že nemůžeš nikam odcestovat vlastně, jo, že... Chytám se správně, nebo říkám opačnou věc?
2: Říkáš opačnou.
1: Nevadí, tak dobře, tak říkej ty. My jsme dneska hrozně rozvášněný tou školou, asi jste si toho všimli, takže...
2: Jo?
1: A vlastně jsem to řekla správně.
2: Myslím, že jsem to řekla,
1: ale takže pozor.
2: Možná jsme se opět...
1: A mně se to stává dost překladu. Často.
2: No a co je vlastně výhodou konce prázdnin? Je za mě to, že začne právě režim, že by děcka zlenivěly, spaly by až do oběda, taky, že nemusíš vařit obědy a vymýšlet a prostě hledat někdy nějakou inspiraci, co zase uvařit, jo. A taky samozřejmě už nemáme další prachy na dovolenou, že jsme všechno rozfofrovali, že jo.
1: No. A tak já bych řekla, že úplně největší výhoda je, že naše děti se budou zase vzdělávat, že budou,
2: budou
1: prostě chytrý.
2: Jasně, a kdyby ty prázdniny byly další, tak jsme na mizině, ne?
1: No, a no? Oni budou nechytrý.
0: Černice, každou středu večer. Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak my teďka ze školních lavic přejdeme trošku k jinému tématu, které
1: usedneme
0: jsme...
1: Usedneme za volant.
0: Usedneme za volant a už jsme to řešili právě v minulém týdnu. A bylo to cestování do Maďarska a pokuta, která přišla mě a kolegyni.
1: Ano, jenom pro rychlost připomeneme, že jsme tady řešili, že jsi jela na dovolenou do Maďarska a ta pokuta za rychlejší jízdu ti přišla, bylo to za rychlejší jízdu?
0: Nebylo, ale to nevadí, opravdu toho máš dnes moc, máme toho prostě, prosím vás, máme toho,
1: prostě za nějaký
0: drobný
1: dopravní přestupek.
0: Ano, byl to dopravní přestupek.
1: Dostala pokutičku,
0: za pokutu
1: ale až
0: velkou.
1: Za rok.
0: Ano, po roce.
1: A nebyla tam vlastně v té části zahrnuta jenom pokuta, ano. Ale i poplatek za nějakého právníka.
0: Ano, ano, takhle oni to dělají, mají takovouhle praktiku. Stejná pokuta přišla i mojí kolegyni, takže nejdřív jsem jako koukala na ní, protože to přišlo asi o měsíc později, dříve, pardon, a pak jsem byla zděšená teda já. No, a asi se tady s touto neřestí roztrhl pytel, protože jsem četla článek, že se tohle stalo i nějaké Rakušance, která si tam jela jenom nakoupit a taky špatně sjela. A přišla jí úplně stejná pokuta. Takže prohlásila, ohromilo mě to. Děkuji ti, Maďarsko, už mě nikdy neuvidíš. Paní mi mluvila z duše, já bych se to podepsala a paní Rakušanku velmi zdravím.
1: A já musím říct, že jsem ráda, že mě moje máma si před 2 rokama koupila v Maďarsku obří pytel červené papriky.
0: Ježiš.
1: Který možná budu zpracovávat prošle ještě 10 let.
0: Já musím říct, že mám taky z Maďarska ještě nějaký takový ty skleničky s těma zavařenýma paprikama a rajčatama.
1: A chtěli bys mi zkázat do Maďarska, že to stejně není dobrý.
0: Hele, ale bude z toho dobrý guláš i za 10 let, to se určitě neskazí.
1: Z té papričky, jo.
2: Krvodí večernice. Každou středu večer.

0: Krokodýlí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Krásný večer ve 20 hodin 45 minut večernice. Opět a pořád s vámi, Elena.
2: A Katka, krásný večer.
1: Tak a my tady máme takovou zajímavost, že na veletrhu v Kalifornii se konal 50. ročník soutěže o nejošklivějšího psa na světě. Letos vyhrála fenka mopse Ginny Lu, které vítězství pomohl jazyk, který permanentně visí s tlamy na křivo.
2: Viděla jsi to video, jak ten pejsek vypadal. Já musím říct, že jsem se na to dívala. A ten mops, protože mám mopsíky hrozně ráda.
1: Oni jsou strašně roztomilí.
2: Oni se hrozně jako, jak se to říká, chrochtaj.
1: No, tak to dělají i buldočci.
2: No, všichni ty, co mají
1: tak prdí a chrochtaj, oni mají ty trubky vlastně krátký.
2: Tak prdí všichni psi jako. No, každopádně ten mopsík byl hrozně jako podle mě roztomilej. Jenom měl ten jazyk, tak prostě je to jazyčisko do boku.
1: Tak bylo zase
2: křivo.
1: Originální, no.
2: No právě, a navíc to byl jako luxusní ošklivec, protože podle mě ta panička mu dala na krk jako obří perlovej náhrdelník. Takže wow. To byl jako fakt takové jako luxuso. Nicméně konkurence prý byla v téhle jako velmi za mě zvláštní soutěži jako velká. A když jsem koukala na to video, na ty pejsky, tak tam byl jeden teda, který podle mě byl jasný favorit, ale nevyhrál, nechápu proč. Protože měl takový divný čumák, něco jako rypáček prasečí.
1: Takže jako do toho
2: měl, no, ale do toho měl ty zuby takový křivý a měl tak našpulený ten čumák, že připomínal jako podle mě netopíra, který jsou za mě jako nejodpornější zvířata, jaký jako existují.
1: Promiň, to je ale hrozný popis, jako netopír a prase dohromady, ještě s křivýma zubama.
2: Perfektní kombinace, bych řekla. A jinak za mě teda soutěž jako volit nejošklivějšího psa, to je takový, jako to je škaredý, ne? To je, jak kdyby se volil nejošklivější člověk, jako už jenom to, že tě třeba někdo jako nominuje do takové soutěže, se ti začala třeba zbrada.
1: Tak protože já si to teda nedovedu představit a hlavně já vždycky, když se vidím na svých fotkách, tak si vždycky říkám, že vypadám jako pes a teď si představím, jako, že bych tam přihlásila. Já totiž na některé fotce vypadám jako kokr a na některé jako
2: knírač. No, knírač. Tak jestli vypadáš jako pes, tak příště ti do té soutěže přihlásím.
1: Děkuju.
3: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní Uni Hobby, elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
4: Uni Hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stáhněte

0: Dolí večernice. Maminky v akci. Maminky v akci.
1: Milí posluchači, 9. hodina večerní se nám blíží a my ještě chviličku s vámi, Elena.
2: A Katka, bim bam, bim bam, jdeme na to. Máme tady takový jeden zajímavý příběh, co jsme si pro vás připravili. Pohraniční stráž na varšavském letišti zadržela občana Srí Lanky, který se do Polska pokoušel dostat na cizí cestovní pas a muži prý nepomohl ani pokus o změnu vzhledu. A oni se pokusil tím, že si lepící páskou... což mě přijde fakt jako cringe, přilepil k hlavě umělý uši. Asi je neměl jako dostatečně velký a výrazný. Mm-hmm. Takže byl samozřejmě odhalen, protože podle mě lepící páska brzo
1: to jsou nápady, to nevydrží, odpadly. To selže, že jo, takový.
2: Ale ukaž uši ty.
1: Já mám hezký uši.
2: A ty máš solidní velký, ty bys jsi nemusel nic lepit.
1: Já mám hezký, ano, hezký.
2: Ano, jsou krásný. A umí něco?
1: Já umím stříhat ušima. Umíš to taky?
2: Neumím.
1: Ty umíš stříhat ušima?
2: No neumím vůbec.
1: Ježišmarja, a umíš dírkama, no s nima hejba. No s nima dírkama hejba.
2: Ale ne tak rychle jako ty, já to umím pomalu. Ale třeba moje
1: dcera. Ty vypadáš, jak kdybys byla kapr, jako, jak když kapr dělá těma žábrama pomaličku.
2: Tak... Však já jsem kapr, to jsem ti ještě neřekla.
1: Kapr.
2: Ale třeba můj muž skvěle šilhá a moje dcera, tak ta zase umí obracet jazyk, přetáčet ho a nebo ho zlomit jako na půl, jo. Já to vůbec nechápu, jak to dělá. Nicméně jsem zjistila, že tolik talentů pohromadě, já vás asi přihlásím do cirkusu. A jestli má nějaký takový jako užitečný talent, i náš kolega Jereček, se kterým za chvilku zamíříte na krokodýlu do Pelíšku, tak ho vezmeme do té naší bláznivé party.
1: Ano, naše partička, to tady je rádiová.
2: Naší partu, zahranou. Za týden, nashledanou.
1: Dobrou noc.
0: Krokodýlí večernice, každou středu večer. Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí má příští rok hospodařit se zhruba 228 miliony korun, což je asi o 7,5 milionu více než letos. Částka je však nižší, než kancelář požadovala, a to může zkomplikovat například kontrolu dětských domovů. Kinosály ve správě brněnských městských částí prošly v létě úpravami. Včera se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Jihomoravští hygienici v létě zkontrolovali 102 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili 7 pochybení a udělili 3 pokuty v celkové výši 20 000 korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít společnost na cestě.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Best.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

středě Krokodýl hraje hit za hitem, a to také k svátku, protože dneska Adéla slaví. Tak přejeme všechno krásné, parádně si užijte svátek a my pro vás máme k dokonalosti další hit tady na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí má příští rok hospodařit se zhruba 228 miliony korun, což je asi o 7,5 milionu více než letos. Částka je však nižší, než kancelář požadovala, a to může zkomplikovat například kontrolu dětských domovů. Kinosály ve správě brněnských městských částí prošly v létě úpravami. Včera se po obnově otevřelo kino Lucerna v Žabovřeskách. Během léta prošel úpravami i velký sál kina Art. Jihomoravští hygienici v létě zkontrolovali 102 dětských letních táborů a jiných podobných akcí. Zjistili 7 pochybení a udělili 3 pokuty v celkové výši 20 000 korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jarek Hemala vám přeje krásnou noc, středeční, pohodovou, doufám, že si, jak se patří, užíváte. Užívat si budeme další skvělé hity, a to třeba i konkrétně tady v Brně, v Medlánkách, kde nás ladíte, posloucháte, jsme za to rádi. Medlánky, ať si užijí na 103 FM další hit, my vám ho tam posíláme. Hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Pranostika dnešního dne praví na svatého Štěpána Krále, už je léta na mále. A to je pravda. Noci chladnější, ale i tak si ještě doufám, užijeme pěkného počasí. Teď si užijte skvělý hitu tady u nás na Krokodýlu.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Fakultní nemocnice Brno je prvním pracovištěm v Česku, které používá novou metodu pro diagnostiku nádorů plic. Lékařům umožňuje přesněji odebírat vzorky i z obtížně dostupných ložisek. Se začátkem školního roku začala i soutěž lesů města Brna Zlatý podzim. Lesníci během září poschovávají v lesích 90 zlaťáků. Lidé si je pak mohou nechat vyměnit třeba za zvěřinu, med, ale i vánoční stromek. Bystrec má po delší době opět tramvajové spojení až do smyčky Ečerova. Rekonstruovaná smyčka přináší v České republice unikátní řešení. Opačný směr vjezdu Šalin.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré si pomáhat. Rádio, které pomáhá.

Na Krokodýlu je s vámi Jarek, přeji krásný poslech, pohodovou noc. Dneska je takový krásný den, co se nás týče, protože v roce 1347 v chrámě svatého Víta v Praze byl korunován arcibiskupem Arnoštem z Pardubic Karel IV. A to českým králem a Blanka českou královnou. Ano, byla to první česká korunovace českého krále. Tak, paráda. Ať se máte královsky, vám přeji a užijte si další hity u nás na Krokodýlu. We'll be right back.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Aj.

Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. ranní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Držíte a vychutnáváte si vlnu krokodýla. Jarek Hemala je s vámi, pěkný poslech. No a my před námi samozřejmě spousty hitů a také bleskové reakce našich nejmenších. Proč si ženy malují rty? Ptali jsme se našich zlatíček v jedné ze školek.
1: Kdyby měli suchý ret, aby byly hezky namalovaný.
2: Třeba když půjdou na prohlídku, no tak aby je hezky

0: Aby se líbil manželovi.
1: Aby mohli tu pusu obtisknout na papír.
2: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Bobři jako spojenci v boji se suchem, ano, je to i možné, v chráněné krajinné oblasti jsou to, díky nim krajina nestrácí vláhu a i to probereme u nás na Krokodýlu. Zatímco je okolní krajina v důsledku letošního suchého léta vypráhlá, v některých částech luhů v chráněné krajinné oblasti jsou to, se daří zadržovat vyšší hladinu vody. Pomáhají s tím bobři. Jejich činnost pomáhá udržovat vyšší hladinu vody a vytváří mokřady. Tak, tady pomáhají, jinde někdy i škodí, ale tak to prostě je. Jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.